0: měli jsme i
1: mlhu. A mělo to šmrnca
0: měli
1: stát.
0: Jsme, jasně, a měli jsme i mlhu, tu plazící se, víš tu.
1: Kecáš, že jste měli mlhu už.
0: Těžkou, no, těžkou, no. Těma. Měli jsme normálně, kamarád sehnal
1: salicylový olej.
0: Ne, to byl ještě suchej led.
1: Jo, suchej led.
0: Suchej led do vařicí vody, hele, kýbl.
1: Jo.
0: A teď se to valilo mezi lidi, no hele, to prostě bylo nevídaný, ale tak jsem rád, že se někdo pamatuje. Ale pro nás je to jako vlastně začátek té kariéry. Michal Viktorík napsal knihu Loni, Vrtulník, tam to všechno je teda popsaný. Samozřejmě z jeho pohledu, já si taky některé věci pamatuju jinak, ale v podstatě 90% těch vzpomínek je stejných. Někdo samozřejmě si pamatuje něco víc, někdo míň, ale jako ta naše kariéra nebo ty naše kariéry jsou velice podobný, každý samozřejmě trošku jiným směrem, ale fandíme si a to je taky hezký, jako víš, nedlužíme si prachy, můžeme se na sebe koukat, máme se rádi, jako ne, že bychom se furt scházeli, ale napíšeme si, je to takový jako hezký, no tak je to tak, dneska lidi jsou rozhádaný kvůli spousta věcem a my se známe vlastně celý život, jo.
1: Nedlužíme si prachy, tak se můžeme kamarádit.
0: No tak mnoho těch přátelství se kvůli tomu rozešlo a kvůli jiným věcem. Tak my jsme se seznámili jako malí kluci, vlastně jsme šli do té Bohemky, on už tam byl, Michal, já jsem se tam dostal takovým zvláštním způsobem, že jsem hrál na ulici fotbal, no na ulici, jako jo, fakt, ve Vršovicích a šli lidi z fotbalu ze Slávie a takový pán na mě koukal a furt asi jako 20 minut furt koukal na mě, jak hraju fotbal tam s klukama a když jako to skončilo, tak za mnou přišel a řekl, já jsem nějaký pan Ješ, jo, já se nemůžu vzpomenout, to je ostuda na jeho jméno, ale prostě Ješ a nechtěl by si hrát fotbal za Bohemku, já jsem říkal, no to bych strašně chtěl, tak prosím tě, zítra, to byla neděle, zítra přijď, teď mi popsal, kam na Hagibor, no to je tady vlastně, počkejte, já vám musím říct, tady za tou vaší budovou byly hřiště, a tam my jsme, to byla Bohemky, a my jsme tady hráli, tady bylo, dole bylo pozemní hokej a nahoře, jak jsou ty...
1: Teď je tam svobodná Evropa, že jo, a pod tím je ještě
0: ne,
1: prostor.
0: Ne, to
1: tam...
0: ne tady, ne, to je přímo tady u vás. Tady no, přímo, jak jsou ty baráky.
1: No, tady nad náma, teď jsou nově postavený.
0: Jo.
1: No nad náma, takhle ten, ta plocha obrovská. No,
0: já myslím,
1: tady
0: byl... já nechci říkat název té samoobsluhy. Jak je tady ta samoobsluha, přímo, tak za ní... Jo, chápeš? Ne jako po kolejích nahoru, ne. Jako za tou samoobsluhou bývaly hřiště. A tam my jsme začínali jako fotbalisti.
1: Takže jak je to sídlištíčko takový.
0: Ano, tak
1: jako,
0: na tom sídlištíčku, tak tam byly hřiště, Hagibor takzvaný, a tam my jsme začínali jako fotbalisti. Tam jsme odehráli svoje první zápasy a tak. No a já jsem v pondělí přišel, všichni se mi smáli, protože jsem frajersky měl jsem ty gumotextilový kopačky.
1: Ty černý,
0: ale měl jsem tepláky, který měli rozparek, jo.
1: Ty vole, jsi byl frajer.
0: Měli zipy jako nadkotníky a já jsem si je rozepnul, že jo. A teď já jsem byl jako rychlej docela hráč a já jsem si je rozepnul a teď jsem tam lítal s těma. A oni se mi jako posmívali, že jo, trošku, pak mi to Viktorík řekl asi po 5 letech až, ale trošku se mi posmívali. No a okamžitě jsem zapadl do toho týmu a začali jsme vyhrávat všechno, co jsme hráli. Já jenom tomu řeknu, protože chci to říct, jo, já jsem to už říkal na začátku o těch gólech. Hele, Viktorík byl naprosto výjimečný fotbalista, tak jako ostatní v tom týmu. My jsme měli skvělýho brankáře Honzu Severu, který prostě pustil třeba jeden gol za 10 zápasů. Ale Michal dal třeba, my jsme vyhráli třeba 10-0 a on dal 8 gólů. Tak takhle to asi bylo. Nebo jsme vyhráli třeba v Husinci, jsme vyhráli 13-1, to si pamatuju, a on dal 10 gólů. Prostě neomylně byl střelec.
1: Co to bylo za kategorii starší žáci?
0: Tohle to, co říkám, to, no mladší žáci, starší žáci. Mladší my jsme žáci. Spolu hráli mladší žáci, starší žáci, jsme přeborníci Prahy třeba. Vyhráli jsme toho mnoho, hráli jsme třeba, tam dal Michal všechny góly, to je takový památečný zápas, když Bohemka postoupila v poháru UEFA a hrála, bylo to UEFA, hrála proti Bayernu Mnichov, tak se nehrálo v Dělíčku, ale hrálo se na Spartě, aby mohlo přijít víc lidí. A my jsme hráli před zápas.
1: Jako žáci.
0: To si nikdo nedovede představit jako starší žáci. Nikdo si to nedovede představit, protože my jsme hráli, už tam bylo třeba 15 000 lidí, jo, a to jako malýmu klukovi je fakt jako špatně. Poprvé, to si pamatuju, poprvé jsme měli maséra, který nás připravoval a rozmasírovával nohy. Byli jsme na té Spartě, což bylo vlastně pro nás nepřátelský, naprosto nepřátelský prostředí. Jo. Jsme byli v těch útrobách toho stadionu a vyběhli jsme a pamatuju si, to byli jsme v naprostém tranzu. Byli jsme úplně v tranzu, byla to repríza finále takového celorepublikového turnaje, který se konal v Přelouči. hráli jsme proti Varnsdorfu a bylo to fakt jako uchvatný, Michal dal všechny góly, teď nevím, jestli jsme hráli 2-0 nebo 3-0, ale myslím, teda jestli jsme dali 3 góly nebo 2, ale myslím, že 3 a dal všechny. Prostě byl na to připravený a byl, měl prostě před sebou tu kariéru a pak bohužel onemocněl, to je všechno. Takový smutný příběh. Až mi ho bylo líto, fakt, jakože nemohl s náma hrát a tak, byl dlouho v ozdravovně. Prostě moc vyrost, já nevím, abych to jinak popsal, moc vyrost a prostě neměl tolik vápníku asi v těle a tak. Takže mi to bylo líto, ale byl skvělý. A teda ten zážitek z té letní, to bych každému sportovci přál. My jsme byli, to si byl v sedmém nebi, my jsme byli na olympiádě prostě, my jsme byli na mistrovství světa, my jsme prostě odehráli před těma lidma tenhle ten zápas a pak jsme mohli podávat míče, jo. A podával jsem, to si pamatuju, míč Rummenigemu. Karl-Heinz Rummenigge. A nesem mu míč a koukal jsem se na jeho stehno a on ho měl jako já tělo. Jako. Prostě to moje tělíčko, to bříško. Dneska to samozřejmě nemá. Tak já jsem mu to nesel, úplně jsem koukal na to stehno. To není možný, jako, že má takovýhle stehno. A vůbec ten Bayern Mnichov, to byla špička. Že jo, no. Tak tenkrát bohužel Bohemka prohrála, ale remizovala potom tam na Bayernu, což bylo taky hezký. A tak takový hezký zážitek, ne?
1: Tady doplňující takový, a no. To k tomu sedí, tak mm-hmm. Se to šikne. Ahoj, mám dotaz na Martina, jak a jestli vůbec vzpomíná na své působení v Bohemce Sid. No tak já myslím, že Martin teď před chvílí odpověděl na tenhle ten dotaz. Že?
0: Ta Bohemka, hele, pro mě to bylo, víš, můj dědeček, měl jsem 3 dědečky, jo.
1: Jeden
0: dědeček se vůbec nezajímal o fotbal, zajímal ho sport, ale jiný, jo, třeba koukali jsme se na skoky na lyžích, jo, koukali jsme se na plochou dráhu, ať už na ledě nebo normálně, na to on koukal, ale fotbal ho nezajímal, tím se jako nezabýval, ani hokej. Ale pak jsem měl 2 dědečky, to byly blázni do fotbalu, jeden dědeček, ten byl starý hráč Bohemky, všichni ho znali celý Vršovice, my když jsme šli třeba jako po ulici, tak jsme nikam nedošli, protože všichni zastavovali a Franto, tenkrát, jak si dal ten gól a tak, jo, takže to bylo jako fakt hrozný, až měl svoje místo na té tribuně v tom dělíčku, jo, a tak. Jednou jsme se dívali na televizi, to je taky docela dobrý a teď, to byly ty malý televize a teďka najednou tam Fenerbahce Istanbul, myslím, že to byl prostě nějaký Turci a nějaký chlap prostě mlátí holí ty fanoušky, jo. No mé holí, jako prostě, víš, jak ve filmu. A teď jsme se na to začali koukat, to byl náš děda, on ho nějak naštvali a on šel mezi ně. A oni mohli zabít, jo, ale on prostě šel zbít tou holí. No ale protože všichni věděli, kdo to je, tak si jako nedovolili ty pořadatele. No ale, a druhý dědeček zase byl nadšený slávista, jo. Měl ty občerstvení na slávy, takže celá rodina, prostě, to si pamatuju, když jsem byl malej, vždycky vzali tu hořtici, takový ten kyblík, půlku přelili do druhého kyblíku, pak tam naředili to vodou, namíchali krásně, jo, a no ona byla lepší, ta hořtice, to nebylo, jako aby vydělali, to nestálo nic, no a pak mazali chleba z hořtici a nosili po tom stadionu a měli ty občerstvení, takže oni byli, a oni se nikdy nepohádali, to bylo takový zajímavý, ale potom
1: jeden
0: bohemák, no ale táta mi pak jednou prozradil, já jsem se tím furt zabýval, jak je možný, že se nikdy nepohádali, jako, a pak mi táta prozradil, že vlastně, když hrála Slávie první ligu, tak Bohemka hrála druhou, takže se proč by se hádali, když spolu nehráli, že? Takže asi tak. No ale ta Bohemka pro mě prostě je, to je, tak vidíš, podívej se, tady mám zrovna na sobě, mám,
1: jo, vidím, no.
0: To je náhoda, že mám na sobě tyhle ty 2 náramky, asi je beru občas.
1: Přátelé, tedy Side, jo, co jsi napsal, nevím, jestli je to teda, jak tady Martin říká, že to je náhoda, já tomu moc nevěřím, ale skutečně má náramek bílo, zelené barvy a je to ten bohemácký.
0: No mám 2 mistr ligy, 82-83 a Bohemka z Vršovic. Vždycky, když hraje Bohemka, tak mám takový jako divný pocit, jo. Nemám rád, když prohraje Bohemka, ale chápu, že nejsme prostě, já bych to řekl, milionářský klub, miliardářský klub někoho. Prostě mám rád ty lidi, kteří se o to starají, mám rád i to družstvo, které postavilo tu Bohemku na nohy. A i v rámci té naší jako rodiny na památku toho dědečka si myslím, že je dobrý, že tý Bohemce pořád fandíme a byl bych rád, kdyby mi ještě udělali nějakou velkou radost. A teďka mi udělali radost, o víkendu vyhráli, tak porazili Slovácko. Já nemám rád některý týmy z ligy. Zdají se mi zbytečný, tak jsem rád, že porazíme.
1: Já jsem do 14 let, než jsem onemocněl taky, tak jsem byl sportovně aktivní. Mm-hmm. Fotbal jsem nikdy hrát neuměl, hrál jsem za Lokomotivu Vršovice jako malej kluk.
0: No to já znám samozřejmě, no, to, no, to bylo jestli, naproti, že? My no, jsme tam chodili i trénovat.
1: Na Škváráku. No, na ještě tam.
0: A teď je tam krásný, viděl jste, jak je to no, nádherně udělané?
1: Já už tam nevědlím, ty
0: jo, vole. No, ale tak se tam jít podívat, ten, je to krásný stadionek, hraje tam Bohemka, myslím, že juniorka, no prostě ty dorostenci, jako, a krásná tribunka, nádherná tráva.
1: No, tak tam jsem hrál, tam jsem zjistil, že ze mě fotbalista fakt nebude. Mm-hmm. Ovšem, stal jsem se Bohemákem, jo? Ale jezdil jsem vodu.
0: Aha.
1: Jakou vodu, jo? Jako vodách. Za Bohemku, tohle. Tím to chci ukončit. A jenom se tě teď zeptám.
0: Tak
1: pak
0: Bohemky, takže taky fanoušek Bohemky, nejsi. No,
1: já jsem na Bohemku chodil, jo. Teď ty vole, já jsem bydlel v Michli. No. U Botiče, naproti na Paku. A tam byl takový chodníček aha. Kolem Botiče na do Vršovic no kolem
0: jasně,
1: Lokomotivy.
0: No, jasně.
1: No byl jsi v Dělíčku, že jo. A tam jsme chodili prostě, já jsem byl Bohemák jako fanda. Hmm. No ale pak jsem se jaksi přetransponoval, abych to tak řekl, a jak bys mě typu,
0: nemusíš to říkat.
1: Koho mám rád, komu to já říkat. Fandím.
0: Nemusíš to říkat. Ty fandíš asi, já nevím, čoče, já...
1: Teď ti se vole, no, jako majem.
0: Spartan asi nebudeš.
1: No, no jo.
0: Seš, jo.
1: Ale,
0: seš.
1: Hele, já nejsem fanatický fanoušek.
0: Já k tomu ještě co řeknu, jo. Já vím, že mluvíme překotně rychle.
1: Přátelé, tak, možná se dovíte teď, jako, no. Že dojde v přímém přenesu vysílání rádia být gervačce.
0: Myslím, že jsem to ještě nikdy neřekl. Ne, to ne. Nám Bohemákům je to fakt jedno, ale řeknu takovou příhodu, jo. Byl jsem, nemůžu říkat úplně všechno, nemůžu prozradit úplně všechno, ale
1: Martine,
0: řeknu...
1: Martine, prosím tě.
0: Tomu fanouškovství.
1: Seš,
0: nebude to dlouhý.
1: Seš kolega? Ne, právě.
0: Nebude to
1: už
0: dlouhý. Je to krátký, bude to krátký.
1: Pojďme si pustit.
0: Bude to krátký a bude to dobrý nakonec. Dobře, nakonec tohle povídání o tom fanouškovství. Poslouchej, byli jsme v jednom baru a byl tam Václav Havel a byl tam pan režisér Forman. A my jsme v takovém salonku, ale pak už jsme šli na ten bar a chtěli jsme si dát tam... To je jedno, nechci říkat právě všechny věci, abych někomu neuškodil. A představ si, tam takhle sedíme a byli tam fanoušci Bohemky, protože bylo po zápase, bylo to ve Vršovicí. A nějaký kluk se osmělil a šel a řekl, pane prezidente, můžete nám říct, komu fandíte? A Forman říká, Vašku, dej si bacha, jseš ve Vršovicí. Takže já nevím, komu fandil. Už jsme to pak nechali vyjít, ale to nechal bude něco jako
1: to,
0: ty.
1: Nechal si to pro sebe.
0: To bude něco jako ty.
1: Tak, pojďme. Pecka, jedna z pecek, kterou Martin, když byl ještě mladý disc jockey, pouštěl na Kubáni, kdysi dávno, taky. Asi hlavně slečnám.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Tak Martine, já jsem vyzval posluchače, aby když tak dodali nějaký dotazy nebo poznámky, a připomínky.
4: Počkej, ještě chvilku, jo. Já tomu něco řeknu. Víš, mám takový pocit, takovou vzpomínku, že když jsem začínal v rádiu, to možná taky si měl takový školení, to je 35 let, teda musím k tomu říct ještě, jo.
3: No je to
4: už to bylo 35 let, co jsem začínal, tak byly takový dvě základní poučky. Nikdy se nevracet k tomu, co bylo, a nikdy nereagovat na reklamy. Tak já teďka zareaguju na oboje. Jestli pan počká, ne, ještě chvilku, jo, na telefonu.
3: Richard počká.
4: Richarde, děkuju. Tak za prvý ta reklama, byla tam reklama na koncert zítřejší na Pavla Sedláčka, tak to bych šel hned, ale nemůžu. Já jsem tam původně chtěl jít, protože ho mám rád už leta. Známe se taky, že je to takový, jak bych řekl, správný chlapík a navíc kapela, prostě Cadillac a tak dále, hosti jsou tam.
3: Rock'n'rollová
4: tak,
3: legenda.
4: Prostě to je fakt legenda, jo, to je, myslím, že by ho měli ti kluci, já nevím, jestli jsi ho tady měl, ale poslouchej, co zažil on, když třeba už v roce 1956, víš, jako je to, to je tak hezký vyprávění.
3: Dobrý nápad, no, do spovědnice.
4: Má co vyprávět, ví ty vzpomínky. Já jsem s ním zažil i takový jako popový období, protože když jsme jezdili na pionýrské tábory, tak on měl tenkrát takovou písničku Hurá, hurá, tady da, da, da, da, raní ptáče doskáče prý vždycky mnohem dál, jo, tak nám to tam pouštěli na tom pionýrském táboře ráno, když jsme se probouzeli. Tak takhle já jsem se seznámil, já jsem nevěděl, že to je rock'n'rollový zpěvák, tenkrát jsem byl malý, že. Tak to bych se vrátil
3: ta
4: k těm reklamám.
3: Ta písnička tě musela takhle po ránu docela sráté.
4: No strašně. Hlavně tenkrát jsme jezdili na pionýrský tábor na 3 týdny, že jo. Tři týdny bez rodičů.
3: Já vím, já jsem jezdil do Lučkovic, u Mirošovic tam na jejich. 3 týdny byla.
4: No, my jsme jezdili Bučovice u Votic a 3 týdny bez maminky, tatínka, že jo, první třída, bylo to docela jako ošemetný, musím říct. Pak když můj brácha začal jezdit, tak on je o 5 let mladší, tak ten už tam měl mě, že já tam neměl nikoho. Já měl korespondiáka, čekal jsem, že ho pošlu a že dostanu nějaký. No to je jedno. Takže to je Pavel
3: Sedláček. Mimochodem, a dostal jsi?
4: Dostal, no, vždycky mi psali rodiče.
3: Moje matka mi nikdy na ten tábor neposlala dopis.
4: Jo, balík nikdy.
3: No balík už vůbec ne.
4: Balík nikdy, ale dopis, jo, jako no, tak, a mám někdy schovaný. Hele, ale nečtuje. No a ta druhá věc, že aby jsme se nevraceli k tomu, co bylo, tak já bych se vrátil k té písnice Love Hearts, protože představ si, ta zazněla na té mé první diskotéce v roce 1980, zazněla i na té naší společné diskotéce, která nám nastartovala ty kariéry s Michalem Viktoříkem.
3: Na té Kubáni.
4: A zaznívá dodnes. Já hraju pořád. Love Hearts hraju pořád. Nikdy jsem nevěděl, že to má jakou historii, že to byl vlastně cover verze Nazaretu, že už ta písnička existovala, jsem dřív nevěděl, že. A má to pořád neuvěřitelný úspěch. Prostě když chceš udělat radost, vidíš starší chlapíky a paní na plese a zahraješ to, tak to má úspěch. Tak to je všechno.
3: Řeknu to takhle. Martin Hrdinka hrál Love Hurts Nazaret kdysi dávno mladým holkám, který jsou dneska babičky těch mladých holek, který na tuhle písničku tančejí dodnes.
4: Jim šede, že jo, 70 třeba i no.
3: No tak. Já tě nechci srážet na kolena toho vůbec.
4: Jo.
3: Hele, tak Richard.
4: Tak teď Richardovi musíme asi poslat láhev, nebo já nevím.
3: Asi jako. Jo, kurva, čeká, ty vole, už celá dost minut.
4: Já se omlouvám, Richard.
5: Ne, v pohodě, Martine, v pohodě. Tady je Richard ze severního Plzeňska, Sudety, krásná zpráva nečtiny, Plachtín a když mi bylo těch 15-16, což je před 50 lety, tak jsme samozřejmě taky praktikovali nějaký bibít a já jsem měl kamaráda z Prahy, Honza Veselý se jmenoval, a ten vždycky přitáhl něco nového z Prahy. A my jsme to krásně kopírovali, pamatuju si kazeťák MK25A, maďarský stroj.
4: A to byl ten s těma oranžovými čudlíkama? Nebo
5: přesně
3: tak. To je on, tak by měl těho plastu, jakýma, jasně.
5: Přesně tak, no. My jsme někdy taky dělali, fonotéky, že desky nebyly, LPčka nebyly, já jsem měl nějaký tratary, že jo, ale ty fonotéky, tak
4: hele,
5: to bylo
4: Plzeň Olympie. Jsem úplně zapomněl, tenhle výraz.
5: Jo, fonotéky, ano, protože desky nebyly,
4: jasně.
5: Tak jsme dělali fonotéky. Jo, tak jsme různě nahrávali, než jsme koupili teda Stuzek si nějaký kazy, nějaký pořád, tak jsme to nahrávali různu a pamatuju si, že první nahrávka byly Sabat, byly Sabat, nebo první nahrávka.
3: A to byla a dobrá nahrávka.
5: No, luxusní. A pak už to dál, že Nazaretí, Stuart, prostě už to jel, jo, už to prostě jelo dál. A když vzpomínáš na ty Laughers od Nazaretu, to je taky moje písnička celoživotní. Jo,
4: no to je prostě výjimečný. Ono to je, že jo, to použili potom do nějakého seriálu, dali tam symfoniák, to je nuda, jo, ale tenhle ten originál, nebo originál Nazaretu je prostě fantastický.
3: Ale kluci, já jsem na tuhle písničku balil holky v 80. letech, pak v 90. letech, pak ještě v novém miléniu a dneska už na to první.
4: Proto na to vzpomínáš, ale to šlo, mimochodem teda, ta Love Hearts od Nazaretu, to šlo ruku v ruce s Holubým domem, jo. Holubý dům, který byl trošku dřív, já myslím, že Holubý dům je 73, Love Hearts je 75, takhle si myslím, že to je. Ale šlo to pak ruku v ruce, že se to hrávalo i za sebou a to si opravdu lidi pamatujou, jak já nevím, v kulturním domě barikádníku nebo v kulturním domě, nechci tyko někomu, nějaký prostě městě Řešu Prahy.
3: Prostě, to zní dneska docela
4: no, a vzpomínaj si na to, že prostě tenkrát v tom obětí, co se jim dělo, že jo, v kalhotech a různě po těle. Jo, to si fakt pamatujou lidi.
3: Já jsem byl na svoje kluce, já jsem byl na svý první diskotéce v Amfoře na Pangráci. Mm-hmm. Klub Amfora, pamatuješ si ho?
4: Já pamatuju, tam hrál, tam dělal šatnáře a potom tam hrál, teda to jsem jenom slyšel, a potom tam hrál Petr Salava, že jo?
3: No jasně. No. A když jsem tam byl na první diskotéce...
4: Já tam nikdy nebyl.
3: Já tam byl. Na Gimplu jsem byl, čerstvě na Gimplu.
4: Tomu rozumím.
3: Jak jsi mluvil o těch kalhotách,
4: tak
3: jsem tam měl ze třídy takovou lásku. Ona se potom stala snad mojí ženou, nebo co. A když jsem s ní tančil na nějaký slejdi, pouštěl tam slejdi.
4: Majomaj.
3: No, máš pravdu.
4: To se hrávalo taky.
3: To si nedokážete, kluci, představit.
4: Taky hraju dodnes.
3: Co se v těch kalhotech stalo.
4: No právě, to si pamatuju, když je ti 17, 18, 19.
3: Tak to ještě ne.
4: Jseš mladý a pamatuješ si to. Tak si to pamatuješ, protože to víš. No.
3: Hlavně on si to pamatuje.
4: A u toho Love Hearts se to stávalo velice často, protože to bývalo většinou druhá, třetí. My jsme hrávali tři pomalý. Tenkrát se hrávali tři pomalý za sebou, právě aby ty lidi měli čas na to si prohrábnout
3: různý
4: místa na tělech pod tričkem a tak dále. Že? A když začali UV lampy...
5: Kluci, vy jste děvoší.
4: A když začali, UV lampy, že jo, tak...
3: Ty modrý takový.
4: Ty fialový, tak
3: fialový... Ne, jak jsi měl, no, když jsi měl bílý tričko, tak si svítil.
4: No a bylo vidět podprsenky, že jo, u holeka kalhotky, no. Takže počkej, to bylo pro nás nová doba.
3: My v té době, v 70. letech, když jsem byl na Gimplu, tak holky prdlaj z podprsenky, ty podprsenky nenosily prostě.
4: A tady už se nosily v 80. To bylo 80.
3: No jo, tak jsem starý, no, to si chtěl naznačit.
4: Mezi náma, jo, v té době. Teda, zase musíme si uvědomit tu dobu, když nějaká holka si koupila podprsenku krásnou, tak chtěla v podstatě, aby někdo viděl,
3: v 80. letech.
4: Se dali koupit triola.
3: Ne, si dali koupit krásný podprsenky.
4: V Tuzexu. Nebo ti někdo přivez.
3: Tuzexu.
4: Jsi si ušetřil, tak jako na džíny, no, páče.
3: Chlapci, opusťte tu debatu, protože jsme se dostali trošku do jiných sfér.
4: Ale děkujeme za telefon.
3: Díky, Richard.
5: Chlapci, Soldier, Fortu, Šipka a Ruženka. Chlapci, ten jsi si to zaspíval na show na kosu na dovolenej. Jo, to je prostě... Soldier Fortune.
4: Další hit takový. Jak se říkávalo, oplodňovák se říkávalo.
3: Oplodňovák, no jasně. Ano. Ještě se tomu říká jinak, to jsem vymyslel v rádiu, kde si já už to teď říkat nebudu, fakt. Takže oplodňovák, u toho zůstaneme. Hele, Richarde, měj se hezky, čau.
5: Díky taky. Ahoj. Čau.
3: A teď už Kaťáci od Martina, půlnoční závodní dráha.
4: To je moje oblíbená.

0: Marková spovědnice.
1: Martin Hrdinka, mým hostem. Martine, tady, jestli dovolíš, tak další dotazy nebo připomínky. Ahoj, dotaz na Martina. Ve kterých letech hrál za Bohemku? Já si pana Ježe, pamatuji, jako žák jsem měl trenéra Láďu Ledeckého a Pištu Ivančíka.
2: Ano.
1: V mladších žácích pana Panenku staršího a tedy. A Hagibor byl můj dělíček od mladších žáků až po dorost.
2: Takže já jsem měl jako trenéra nejprve pana Psotu a potom Pištu Ivančíka. Ten nás dovedl vlastně až z těch žáků do té juniorky, kde potom začalo tréninkové středisko mládeže. Ale tohle to bylo taky vlastně pro nás nejzajímavější, protože ten Pišta Ivančík, neboli Štefan Ivančík, byla hvězda Bohemky, vynikající útočník. A člověče, musím ti říct, že na tom tréninku on třeba 10krát přihrál úplně stejně, nebo 10krát vystřelil úplně stejně. Byl to fakt jako fotbalista, my jsme k němu zhlíželi. A byl to velice dobrý strateg, když jsme u toho, on prostě věděl, že my vedeme ten tým, taková partička, já, Viktorík, Linhard a Severa, ještě jeden kluk. A my jsme chodili každý den po tréninku na limonádu, na Libertu. Jo, to si za korunu 20
1: znám,
2: nebo
1: znám,
2: tak.
1: Znám, no, jasně.
2: A pak jsme teprve jeli domů, než jsme si pokecali.
1: Liberta, pak byla ještě Amara.
2: Ano, no a potom. Že jsme si prostě pokecali k té točený Libertě, tady vlastně vedle vás, v té ulici, tam bývala hospoda a to. A on, když byl před nějakým důležitým zápasem a chtěl prostě s náma mluvit, tak jako náhodou přišel do té hospody. To jsme ale pochopili až po letech, že náhodou tam přišel.
1: Pišta.
2: Ten, ano, Pišta Ivančík, byl tak prostě dobrý strateg a začal říkat, hele, kluci, jenom jsem vám chtěl říct a teď nám řek něco, co bylo k tomu zápasu na ten druhý den nebo na tu neděli. A teď my jsme o tom přemýšleli, že jo, no a pak jsme šli a vyhráli jsme, no. Takže to bylo v této době a jinak vedoucího družstva nám dělal tatínek Antonína Panenky a tatínek toho druhého, toho trenéra, co on tam jmenuje. A to bylo taky velice zajímavé, protože prostě pan Panenka, to byla legenda. On byl, jestli se nepletu, zkušební jezdec Javy. Taky tak vypadaly jeho nohy teda z těch motorek.
1: Tatínek Tondy Panenky.
2: Ano, Tondy Panenky. Já se musím Tondy zeptat, jestli to říkám správně, ale víš, tenkrát, představ si, když ten táta, když ty kluci přišli za ním, jo, ty jeho synové, ten Antonín i ten, já se nevzpomínám, jak se jmenoval, ten jeho brácha, tak to prostě pro nás bylo, jak kdyby přišel Maradona, nebo Míšek,
1: no,
2: nebo
1: Messi. Chtěl dneska, právě zeptat.
2: A on přišel jenom za ním na trénink, no a no. To byla taková sranda, on měl naslouchátko. A nosil ho takový ten přístroj na břiše, víš, tady takhle, jako ho měl pověšený, že ho měl naslouchátko.
1: Vím, jak to vypadá.
2: No a ten Pišta Ivančík, on už nežije, ale on prostě v nás jako zbouzel takovou touhu potom hrát třeba na dobrý trávě, protože my jsme hrali furt na škváře, že jo, a když už jsme mohli na trávě, tak jsme jeli na soustředění do Husince. A tam byla krásná travička. A on nás nechal na té trávě třeba po obědě spát hodinu. Aby jsme si jako toho vážili, takový zvláštní to bylo, ale my jsme tam leželi, že museli jsme ležet hodinu, a jsme museli ležet prostě spát, anebo jenom ležet.
1: Což ještě nebyla umělá tráva,
2: co
1: ale
2: ne, to byla normálně
1: přírodní.
2: Krásná přírodní tráva. No a poslouchejte, a ten pan Panenka, já nevím, kolik mu tenkrát bylo, ale hodně, tak si s náma lehnul do té trávy, což bylo pro něj i problém, protože nemohl vstát, jsme ho museli zvedat a to, ale jemu jako bylo něco divného. Furt koukal kolem sebe a říkal, kluci, tady někde je vrtulník. Jaký vrtulník? Tady někde není. Koukej na tu oblohu, jak jsme leželi na zádech. Ne, tady letí vrtulník někde. A on měl člověče toho sršně na tom naslouchátku. Jak dělal trr, tak on si myslel, že letí vrtulník. Tak na to nezapomenu do smrti. No a samozřejmě teda díky tomu, že to byl pan Panenka, no tak jsme měli některé i výhody logicky, když jsme někam přijeli, on tam přijel z ty registračky, tak ho ctěli všichni.
1: A že pan Panenka, váš trenér, starší?
2: Ne, to byl, on byl vedoucí.
1: Vedoucí, no vedoucí. Tak to je jedno.
2: A jinak pan Ledecký, jak tam taky jmenuje to jméno, tak jeho vlastně bratr tohoto pana trenéra Ledeckýho, já si ho velice dobře pamatuju, on mě pak potom trénoval i v juniorce, v tom tréninkovém středisku mládeže, tak jeho, co to je, synovec, protože jeho brácha chytal za Bohemku, toho pana Ledeckýho,
1: ano.
2: To byl brankář Bohemky, tak jeho syn za nás chytal taky, byl druhým brankářem.
1: Jo. Ještě s tím vrtulníkem panenky staršího, tedy s jeho naslouchátkem a symbioza se sršněm, jo, který mu dal takovou falešnou informaci do ucha. Nemá to nic společného s Michaelem V., tedy Michaelem.
2: Ne, ne, ne.

0: nedělal, já jsem byl jenom disc jockey. Ale k tomu teda musím velice nabubřele říct, že jsem byl dobrý disc jockey, tak se jako o mě vědělo. Jako opravdu, já jsem hrál v těch klubech mládeže a hrál jsem ve významných podnicích.
1: Já jsem to chtěl poznamenat, že jsi dospělé, tak dost, na můj vkus dost odporně populární.
0: Pro dospělé to znamená, hrál jsem v Monu na Bílé hoře, kam chodili ty, co rozhodovali v těch televizích, nebo vůbec v těch různých institucích. Hrál jsem na Admirálu, což byl významný botel a tak dále. No a tak logicky, když došlo k té změně, tak začali hledat někoho, nebo některé, kdo by je nahradil ty lidi v těch médiích, jako vlastně v československém rozhlase i československé televize. Byl jsem nejprve osloven, abych přišel na konkurs do československého rozhlasu, že hledají někoho do nočního proudu a další jako moderátor. Tak jsem tam šel, vyhrál jsem ten konkurs, ale nenastoupil jsem tam, protože mezi tím jsem dostal velice dobrou nabídku z jiného rádia soukromého, kde jsem potom trávil několik let, nebudu jmenovat, bylo to jako významný první tady rádio, kde jsem byl s Romanem Holím a dalšími.
1: Si pamatuju ty šílený začátky. Je to docela...
0: S Luďkem Hrzelem, Bárou Vytvarovou, Vítkem Pokorným, Martinem Vysušilem například. No, taky.
1: Mě to inspirovalo potom do mý profese v rádiu, protože to bylo tak šílený, že se člověk prostě nemohl řídit, jo? To byla chvá prdel, neskutečná, skvělý začátky.
0: No a potom televize. No a do toho, to všechno šlo jako ruku v ruce, že jo, logicky to šlo všechno strašně rychle, teď já si asi 3 roky nepamatuju prostě, ale co myslím úplně vážně. Ale prostě tady ten start těch 90. byl tak rychlej a představ si, konala se taková přehlídka disc jockeyů v Lucerně, kdy každý z nás měl svýho hosta. Přidělili ti ho, mě přidělili celou Ivetu Bartošovou, někomu přidělili někoho jiného. A ty si jako 20 minut hrál a pak si uvedl toho hosta, ten zaspíval 3 písničky a šel další. Jo, byla prostě
1: další DJ se svým hostem.
0: Vyprodaná Lucerna a to. No a Jirka Balvín, tehdejší dramaturg televize, tam vzal svoji dceru a její kamarády a kamarádky, zaplatili jim vstupný, posadili ke stolu a když to celý skončilo, tak se jich zeptal, to jsem se dozvěděl až posléze, po letech, se jich zeptal tak a teď mi řekněte, kdo by měl uvádět televizní hitparádu. A oni řekli moje jméno. Přišel za mnou do zákulisí a řekl, dobrý den, já jsem Jirka Balvín, pane Hrdinka, mohl byste zítra přijít do televize, tady do Jindřišské ulice, to bylo v neděli. Já jsem říkal, no...
1: Bylo ještě v Jindřišský, jo?
0: No, v Jindřišský, Jindřišská 16. No a já jsem řekl, no a v kolik hodin? On říkal, ve 2 hodiny. Já jsem říkal, jo, to bych mohl. A Miloš Pokorný tam byl taky, jako disc jockey, a říká, Miloši, mohl byste přijít taky? No a takhle jsme přišli v pondělí ve 14 hodin do televize, tam seděla dvojice Smetana Balvín a přijali nás do televize, jako mě jako moderátora televizní hitparády a Miloše jako moderátora Baga, který se ale teprve jako mělo rodit, což bylo pro něj dobrý, protože si mohl i říkat, s kým bych chtěl dělat. Já jsem to měl těžší, to já jsem tam nastoupil mezi lidi, kteří mi tam nechtěli a bylo to fakt jako krutý, ale Jirka Balvín mě jako podržel, nebo i s panem Smetanou, a podrželi mě a já jsem si potom mohl taky vybrat tým a začal jsem dělat tu hitparádu. A teďka, proč jsme tam hráli tyhle ty kapely, které by nikdy nikde nezahráli, si myslím vůbec, ano, už přesně, ne veřejnoprávní televize. No prostě, my jsme totiž, když jsme jako psali takový ten status té hitparády novej, jo, po té staré době, tak jsme tam napsali i, že ten, kdo vyhraje, anebo kdo má novinku, tak tam musí být v té hitparádě. Jo?
1: Jo.
0: A ještě jsme tam napsali, že natočíme 2 videoklipy těm, kdo je nemají. Jo? Takže my jsme si vlastně udělali skvělou práci, protože my jsme mohli napsat scénáře ke 2 videoklipům nějakým natočit. Třeba jsme natočili, já nevím, Jojo Band, Kladno, nebo Kabáty. Prostě dělali jsme to, co jsme chtěli, nebo Vltava, Prasátko, třeba jsme napsali. A mohli jsme si dělat, co jsme chtěli, což bylo úplně fantastický. No a díky tomu, že to byla novinka, třeba ten Debustrol, no tak to tam zaznělo, že? Nebo se natočil videoklip a tak. Takže takhle jsme tam dostali kapely, které by nikdy v televizi podle mě nebyly, což se podle mě tenkrát i toho Kabátu týkalo taky, jako jo, že to, ale třeba, musím ti říct, že byly takový i krušný chvilky, že třeba na prvním místě byly třeba, teďka si to vymyslím, ale je to, podle mě to je pravda, jo, třeba Vedli oceáni byli první a Orlík byl druhej třeba. A teď já jsem šel normálně po IP Pavlova a tam stálo třeba 20 skinheadů a jeden vole se ke mně otočil a řekl, vole, jestli nevyhraje Orlík v neděli,
1: tak tě zabiju,
0: tak si tě najdem, vole. No. A teď já jsem s ním neměl nic společného, že já jsem byl moderátor prostě, já jsem jim to chtěl vysvětlit.

0: vysvětlovat, tak jsem říkal, nebudu nic vysvětlovat. A modlil jsem se, aby Orlík vyhrál. A tak dále. Prostě to takhle bylo. Ale myslím si, jako některé hitparády totiž jsou na YouTube. Jo. Já se občas podívám, když si nemůžu vzpomenout třeba, kde to bylo, nebo to. Tak si myslím, že některé ty hitparády byly fantastické, například z Londýna, nebo z Itálie, nebo vůbec, třeba z Los Angeles, existuje hitparáda z Los Angeles, jo, to by tě nikdy nenapadlo.
1: Martin, já tě teď přeruším. Mm-hmm. Pustíme.
0: Můžeš, no.
1: Pustíme.
0: Počkej, a co tam máme?
1: AC/DC.
0: Jo, AC/DC, no
1: Back
0: tak
1: Black,
0: to,
1: no.
0: To je prostě kapela, kterou jsme taky si vyčetli z časopisu.
1: Přátelé, jenom já přeruším na chvíli Martina.
0: No, protože to nemůžeme pustit jen tak.
1: Je profesionální DJ, že jo, moderátor především v tomto případě, tedy v téhle situaci, a já nemám prostě
0: už máme jenom hodinu.
1: No právě.
0: Máme jenom hodinu a já to chci říct, protože ve chvíli, kdy jsme si začali kupovat ty časopisy Bravo a různý další, tak jsme tam začali objevovat i další, že jo, my jsme ty AC/DC neznali, my jsme dokonce, někdo říkal, to se říká AC s bleskem DC.
1: AC blesk, DC blesk, no, jsme to se říkalo, no.
0: Jsme nevěděli, že jo, a už jsme milovali ty jiný kapely, už jsme milovali ty Kesáky, ty Svíty, ty Slady, ty Nazarety, ty Black Sabbath a tak. A najednou do toho přišla tahle ta kapela. Zjistilo se, že jsou z Austrálie, tak jsme říkali, ty vole, to o nich nic nezjistíme, to je daleko. Prostě jsme si nedovedli představit, že třeba jedou do Evropy, to jsme si tenkrát nedovedli představit. No a šli jsme zase jsme šli na burzu, zjistili jsme, že je nová deska a koupili jsme si prostě AC/DC a tím jsme je objevili a začali jsme se starat o to právě, kdo hraje na kytaru, tady máte zrovna teda mimochodem Angusa Younga, jo, no, jako ne. Plakát. A toho jsme obdivovali, že ty kraťasy. A teď my jsme v tom vždycky hledali jako tu zábavu, že jo. Víš, jako, že prostě se nám to sice líbí, ale chceme k tomu tu zábavu, tak jsme prostě si ho malovali na takový skicák, jak asi vypadá. Prostě jsme nevěděli, jak vypadá úplně, že jo. Jsme měli jenom jméno. A že má kraťasy, to nám někdo řekl. To byla taková doba. Ale ta písnička, kterou teď pustíme, to je pro mě taková převratná, já ji občas poslouchám v autě. Protože tak myslím, že budete mít stejný dojem. Ona má totiž takovou neuvěřitelnou energii. Nevím, jak se to někomu podařilo takhle natočit, že tam je celá ta energie, je tam slyšet a je znát. A normálně, i když si to, kdyby jsi měl sundaný ten kryt z reprobedny, normálně cítíš...
1: Tu šprcku takovou.
0: No a kdybys tu šprcku sundal, tak cítíš, jak ta energie prostě jde z toho reproduktoru, jak ten magnet tam, nebo co to tam je, to magnetický pole prostě nám hází tu energii. Fakt je to tam cítit, pusto. Teď už můžeš.
1: Dík, vole.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a už jsme v třetí hodině Rokový zpovědnice, Martin Hrdinka mým hostem. Já bych tu třetí hodinu odstartoval kapelou, která zase mně je velice blízká. Rainbow, Long Life Rock and Roll.

0: Rocková spovědnice na Rádiu B.
1: Martine, zmínil jsi, že v těch osmdesátkách, kdy jsi začal dělat ty diskotéky, tak český pecky moc nejeli. Zmínil jsi to, že to lidi znali z rádia, takový ty nejpopulárnější, krom těch rockových kapel, který měli totální stop, jako jo. Ne, že by je dřív hráli, ale možná na konci 60. let, když byla uvolněná situace, pak přišli Rusáci, přišel Husák, přišla normalizace a Tipec byl utnut, že jo. Tak jaký kapely si v těch osmdesátkách, když se nehrál na těch diskotékách, jaký jsi měl rád? Poslouchal jsi doma český kapely, který bys třeba, anebo ještě jinak, který bys chtěl hrát na těch diskotékách, myslíš, že by byl zájem o ty kapely český v té době na té akci, na té diskošce?
2: Čiže to jsem dlouho neřekl, tohleto, že to je zajímavá otázka. To jsem fakt dlouho nevyslovil. Ale to je fakt zajímavá otázka. Nebyl by zájem. Nebyl by zájem o ty český. Prostě ta diskotéka tenkrát v 80. i v 90. letech, ale i v 70. teda byla, to prostě byl Západ. Jo, tam byla Mříž, zamklo se a tam se odehrával Západ. A to, co si mohl slyšet někde v klubu nebo jako na rockový kapele nebo na koncertu a nebo z rádia, to tam prostě nikdo nechtěl. A hotovo. To by prostě nešlo. Já jsem objevil prodejnu Pantonu, což bylo v Jungmanově ulici. A tam byly zajímavé kapely samozřejmě. Jo, takže já jsem si kupoval ty singly, jo, ale vlastně si mi neužil nebo nepoužil. Poučil jsem si je doma akorát. A bylo to zajímavý. Progress 2 tenkrát jsem si koupil, že jo. Zkoušel jsem píseň o jablku pouštět na diskotékách. I jsem ji zahrál několikrát, ale prostě jako musel si vědět kdy, protože my jsme opravdu to používali, ty české písničky, jenom při těch pomalých jako blocích, jo, protože jasně. Jako žádná rychlá, dej to je k smíchu, jako mezi náma, to bylo k smíchu ta tvorba v té doby. A ještě ke všemu, my jsme měli takový technický problém, protože to nehrálo prostě, ty český singly, jo. Takže ve chvíli, kdy si vzal v roce 1984 třeba single Michaela Jacksona a vedle toho by si chtěl zahrát nějakou rychlou českou písničku, jak by to tak to nefungovalo.
1: Prostě, zvukově to prostě zvukově. Bylo nekvalitní.
2: No ano, prostě a ty už si neměl ten předzesilovač, neměl tu sílu a prostě to nešlo.
1: Vypíchnout žádný kompresor nefungovalo.
2: Ano, takže když jsme chtěli hrát, u těch pomalých to bylo trošku jako jednodušší, to si pamatuju, že jsme opravdu hráli Okno mé lásky a Jasnou zprávu se hrávalo na diskotékách. A pak ještě nějaký písničky na konci.
1: Schellinger třeba.
2: Schellinger se taky hrával, no, Holubí dům se hrával prostě to jako, a Jahody mražený se taky hrávaly. Ale ty si musel nejdřív zničit tu nahrávku předtím, trochu, chápeš? Takže ty si hrál něco kvalitního, ubral si vejšky basy.
1: Musel to skurvit.
2: Musel to jako skurvit, ubrat trošku postupně, aby to nikdo jako nepoznal, aby to ucho, to, a potom si do toho zahrál tu českou a ještě si musel chvilku mluvit, aby to ucho nepoznalo, že to nehraje.
1: Jasně.
2: Jo. Ale nespomínám si, že bych pustil jako disc jockey jakoukoliv hvězdu té doby, nechci jmenovat
1: českou
2: na diskotéce. Jediná výjimka byla, když jsem byl na vojně, já jsem byl na vojně taky disc jockey, rok a půl roku jsem byl na pešce.
1: Ty jsi měl krásnou vojnu, ty vole.
2: Jasně, já to taky si nestěžuju. Takže jsem byl na vojně jako disc jockey a to si teda pamatuju, že jsem hrál na nějakým gymnáziu, kde bylo hodně holek a tam, to si vzpomínám, jako včera jsem hrál dvě písničky Michala Davida, rychlý. To si pamatuju fakt jako včera, ale jinak jako vlastně ne, já jsem nikdy nehrál. Fakt, kdybych teďka tady řekl, že hraju Karla Gota, že jsem hrál Karla Gota, Helenu Vondráčkovou, nebo vlastně ten vrchol, to jsem nikdy nehrál. Takže to by lhal.
1: Počkej,
2: to tenkrát ale prostě nebylo. Nebylo to.
1: Počkej, Michal David, já ho znám taky osobně dobře.
2: Ano.
1: Je to člověk, když jsem já s ním byl ve styku, naprosto skvělej, to já neříkám. Ale jeho muzika mě teda...
2: Hele, to my jsme kamarádi, ale prostě to tenkrát tak nebylo.
1: A v těch osmdesátkách přece už...
2: Ne, na diskotékách ne. To byl hvězdou, ale na diskotékách ne.
1: Fakt ne,
2: a já kdybych, jako úplně vážně. Já jsem měl strach...
1: Teďka na to tetky, ty vole, který jsou starý jako já.
2: Teď, ale křepčej. Teď.
1: Jo.
2: Teď. prostě. Podívej, hele, já úplně vážně, Michal David je můj kamarád, já tady teď vyprávím o Abraxas, o Slejdech a Black Sabbath a tak dále, ale pozor, byla jedna písnička, kterou jsme hodně poslouchali, to se jmenovalo Nenapovídej. To byl opravdu hit a to jsme ani nevěděli, kdo to je tenkrát, ten Michal David. To byly jeho začátky a tak. A dneska, ale teďka třeba asi před měsícem jsem s ním byl v Lipčevsi, to je v severních Čechách, a vystupovali jsme tam společně a jeho vystoupení bylo fantastický. Prostě úplně, fakt jako dostal prostě lidi, ví moc dobře, jak se řadit písničky, jeho vystoupení jsou skvělý a ty lidi to chtějí slyšet.
1: Ne, profik, já ti řeknu všechno. Jeden zážitek, můžu?
2: Ale jako na diskotékách prostě v té době to logicky se to nehrálo.
1: Řeknu ti jeden zážitek, 70. léta. Mm-hmm. Dostal jsem se na Gimple, blablabla, dali jsme dohromady kapelu, která se jmenovala Simplex Epicentrum and the Sex.
2: Tak to je dobrý.
1: Dodnes nevím, co to znamená. A to je jedno. A dostali jsme se do soutěže do Amfory na Pankráci a byli jsme finalisti, kde byly tři kapely, tuším. Ano, my, potom jedna taková parta, už nevím, jak se jmenuje, a pak kapela, která se jmenovala Čtyři. Mm. Jo, Čtyři. Ta kapela to vyhrála. Byla to jazzroková kapela. Naprosto šlapala, perfektně, jsem byl nějak druhý, ale to není důležité. Naprosto šlapala, opravdu profíci. A hrál tam takový chlapík na piano, pianista. Naprosto luxusně. Jazzový party, takový ta Weather Report, nebo jak bych to řekl, takový ten styl, ne ten úplně cool jazz, který jako je takový nezáživný, ale fakt to šlapalo, jako jazz rock. Mhm. Víš, kdo byl ten pianista?
2: No, Michal David.
1: Michal David. No. Tehdy se ještě jmenoval Michal David. No, jo. Potom jsem teda, jsem to samozřejmě pustil z hlavy a potom jsem Michala Davida viděl s Janečkem, že jo, a tady s tím. Nechci se o tom dál bavit, ale musím teda sklonit, nebo klobouk dolů před muzikantstvím Michala Davida. Mě mrzelo, že se dopustil takový tý svatokráde, že skvělýho muzikanta, že hrál tady ty podle mě tupé písně. A to je můj názor, já si za ním stojím, ale muzikant je to skvělý. Tak to jsem chtěl jenom poznamenat. No, takovou vzpomínku, když už tak o něm mluvím.
2: Já si myslím, že to je jako úplně, a tím to ukončíme, je to významná postava naší populární hudby. Takhle bych to řekl. Teďka pojďme zpátky
1: k tomu. Ty jsi výborný diplomat, ty vole.
2: Pojďme zpátky k tomu roku, protože my jako disc-jockeyové logicky, protože jsme byli z těchto kořenů, jsme se snažili vždycky dostat nějakou rockovou muziku prostě na ty diskotéky, že jo. Ať už díky těm pomalým písním, anebo díky těm rychlým. Já jsem měl strašnou radost, když vyšlo Moonlight Shadow, Mike Oldfield. Když ten single vyšel, že najednou můžeme na těch diskotékách hrát tuhle tu hudbu. Pak další single z toho alba byl Shadow on the Wall, Chapman to zpíval, že mimochodem Maggie Reilly má dneska 70. zpěvačka toho hitu Moonlight Shadow a bude tady 28. října v Lucerna Music Baru, to bych se docela šel podívat.
1: Mám to rajít? Pustíme si to pak?
2: No, tak to klidně můžeme pustit.
1: No ne, teď to máme prostě připravený hotu.
2: Jako. No a logicky jsme se vždycky snažili tam něco dát, ať už to bylo třeba Queen Viva Rock You, aby to jako, že, taková stadionovka, aby jako lidi se roztleskali a tak dále. Potom už byly takový ty Opus, Life is Life a tak, ale abych se vrátil k tomu normálnímu pravýmu roku, no tak vždycky si se snažil, kde my jsme to měli, ty singly, tak vždycky jsme ty Queeny, ty Black Sabbath, ty Sweety tam chtěli protlačit a vždycky se nám to povedlo i ty AC/DC. Když si chtěl, tak jsi to prostě udělal v dobrý chvíli i těm největším tupcům, který poslouchali italo disco, tak si to krásně vnutil, takhle bych to řekl. Nechci nikoho urazit, ale prostě to tak taky bejvalo. Takže my jsme se snažili tam vždycky něco dostat, ne, že bychom byli nějaký hrdinové nebo něco takového, ale prostě se nám to dařilo a ty písničky jsou do dneška jako živý. Třeba Moonlight Shadow je opravdu skvělá písnička. Ten Michael Field to udělal velice chytře, že ho díky tomuto hitu poznal ten zbytek světa, který ho neznal, protože ty předcházející desky byly velice umělecký, že jo?
1: Tubular Bells.
2: Ano, přesně tak. A to mám takovou historku, čověče, s EMI, myslím, že to bylo EMI, že byla taková předváděčka, kde se předváděli, jako, co bude novýho jako, jo, v tom roce. A teď tam ty znudění pánové, že jo, to poslouchají, ty stovky těch písniček, prostě, o kterých si všichni myslí, že budou hity a tak. A najednou tam pustili a vždycky, že jo, pustili něco a za 30 vteřin řekli dobrý, dál, za 30 vteřin dobrý, jo, to vydáme, dobrý, to je dobrý. A najednou začaly ty zvony a začal ten Oldfield a oni to poslechli celý a řekli, tak to bude bomba a taky se to tak stalo. To je taková historka.
1: Ty si to poslechli celý?
2: No, celý.
1: Tak to je jedna strana.
2: No, protože konečně byla hudba.
1: 25 minut.
2: No, konečně byla hudba.
1: A druhá strana je nějakých 22 minut.
2: Takže mezi náma tenkrát byla doba takzvaných těch jepičích hvězd a jepičích singlů, že jo. Byla singlová doba, mimochodem ta se vrátila teď, zase jsou singly, ale jim bylo úplně jedno, koho vydávají, jim když se ta písnička líbila a řekli, to někdo koupí, tak to vydali a ten člověk jim byl úplně ukradený.
1: Jasně.
2: Jo, toho klidně za půl roku zničili, nahradili ho někým jiným, jo. Jednou mi řekla jedna paní, že celý ten showbiznis se točí kolem toho, kolik je týdnů v roce, jo. Takže vem si, že máš 52 týdnů, tak máš třeba jenom 50 titulních strán časopisu. Takže má jenom 50 lidem v tom svém časopisu, ať se jmenuje jakkoliv, dáš příležitost se proslavit za ten rok. Jo, protože nějaký dvojí
1: se prezentovat.
2: Se prezentovat. Se prezentovat. A teďka si vem, že se kolem tobě ty začínáš a kolem tebe se točí lidi jako, já nevím, Whitney Houston. Jo? A teďka oni tam musí nějak dostat tebe. A když se tam dostanou a ty uspěješ, ale oni vidí, že dál to nemá žádný smysl, že by bylo dobrý, kdyby přišel zase někdo jiný, třeba nějaká blondýna místo tebe, tak to tak udělaj, tebe vlastně jako, neříkejme slovo zničej, ale pošlou tě na druhou kolej, ať už si děláš, co chceš a vydej si další desku někde, nám je to jedno. Ale oni zase vezmou jako jinýho a prosadí ho na tu titulní stránku. A takhle to prostě chodí i s těma deskama nebo s těma písničkama.
1: A je to dodnes.
2: A je to dodnes. A ono to ani asi jinak nejde. No, já bych teď rád pustil písničku, která od jakživa se mi líbila. Já jsem si koupil to album tenkrát Super Robot Ota Petřina. A bylo to proto, protože jsme se nějak dozvěděli, že je zakázaný. Jo. Nevím, jak někdo to přines. My jsme měli rádi s Viktoříkem. Já zase ho tady jmenuju, protože my jsme fakt tu muziku poslouchali spolu. Měli rádi skupinu...
1: Já proti Michálovi vůbec si se vám...
2: Skupinu Bacily. My jsme začali poslouchat skupinu Bacily. A...
1: To je geniální kapela. No, Planetárium.
2: No právě. Jo. A bylo to samozřejmě díky Planetáriu. Jsme to objevili, jo. To dvojalbum bylo pro nás jako něco jak, no jak kdyby ze západu někdo přivez něco fantastického.
1: Tak.
2: Ale bylo to tady, jo. Znali jsme všechny ty písničky, líbilo se nám, jak jsou provázaný, jak jsou stejný, jak jsou jiný, prostě to, kdo poslouchal někdy Planetárium, tak mě chápe. Líbily se nám texty, což do té doby jsme vůbec neřešili, jako nám bylo úplně jedno, jako o čem se zpívá, ale najednou jsme to začali poslouchat, najednou jsme se začali zajímat o to, kdo to je, co to je za lidi, jak je možný, že to tady vyšlo vůbec a jak skvěle hrajou ty muzikanti. Jo. Takže jsme si četli jejich jména a to. No a objevili jsme tam taky o tu Petřinu. Tak ten nám byl nejsympatičtější, protože měl dlouhý vlasy a my jsme ani nemohli mít kvůli tomu fotbalu, ani jsme je nechtěli, ale prostě jsme začali objevovat tohletoho chlapíka.
1: Koukám na tebe, Martias, no. Na ten tvůj účes.
2: No mýval jsem hodně vlasů, to by se zdělal krátkých.
1: Fakt jo. Tak dobře, no. Ne, to je taková
2: jeden
1: poznámka.
2: Čas jsem měl jako na ramena, ale to kvůli tomu fotbalu jsme ani nechtěli, protože byl spocený a tak. A kvůli sportu takovýmu, já jsem vlastně chodil do školy, kde byla atletika, jako, to byla atletická škola, takže já měl denně tělocvik a tak, takže to bylo nepraktické.
1: Dobře, stříhali, dobře. Já ti to věřím, že no, jsi měl hodně vlasů.
2: A tak jsme to o tu objevili, šli jsme na koncert Bacilů. A tam byl a my jsme ho viděli, to byl prostě neuvěřitelný fenomén pro nás, ten tam stál s těma dlouhýma vlasama, s tou kytarou, že jo.
1: On měl ještě ty vlasy vždycky takhle přes.
2: No a my jsme v něm trochu viděli.
1: A byl tajemnej takový.
2: My jsme v něm viděli Briana Maye, jo.
1: Jo, to je pravda.
2: A to už jsme jako znali Queeny a už jsme v něm viděli Briana Maye a teď jak hrál. No a teď jsme zjistili, že existuje jeho solová deska, jo. Mimochodem to s těma Bacilama hodně souviselo, protože takže bylo Planetárium, ty jeho solovky, že jo, a k tomu ještě byl, jmenovalo se to Bacily, vydali album, který se jmenovalo Sluneční věk, nebo tak nějak se to jmenovalo.
1: Jedno album skvělý, tedy byl folkový Tomu, kdo nás má rád.
2: No to bylo předtím.
1: To bylo předtím.
2: Tohle je něco jiného, to bylo jako Bacily, tam to byl Neckář a Bacily, tohle byly jenom Bacily. Jo, a tam byla písnička Sem, to tehdy jsme se zamilovali, a byla to i ta doba, která přišla potom, kdy oni natočili tu českou verzi Zdi, Another Brick in the Wall.
1: Yeah.
2: Jo. A to patří do toho. To je Bacily. To není prostě Václav Neckář, to jsou Bacily. On tam byl jako vokalista.
1: Jenom kapela, jasně.
2: No a tyhle ty tři projekty, prostě solový Petřina, předtím to Planetárium a tady ten Sluneční věk, to prostě pro mě je takový vrchol té hudby té doby, nebo té české rockové hudby té doby. Když opomenu ty ostatní jako žánry, takhle bych to řekl, protože tohle je nejvíc pop, co si budeme povědat. Jako jo. Ale ten Ota Petřina, to je pro mě prostě bůh. Ale opravdu, jako já jsem to tak poslouchal, ale to ještě musím říct jednu věc. Jo. Já jsem měl gramofon velice pozdě. My jsme měli magneťáky. Jo. Neměli jsme ani kazeťák, měli jsme magneťáky, měli jsme B42, a pak jsme měli B100. A táta měl všechno nahraný na těch
1: pásk. Což byl výborný kus.
2: Výborný. Mám to schovaný. A potom teda koupili naši gramofon a první desky byly Bakara, Abba, tyhle ty věci. Takže to, dobrý, poslechli jsme si to, ale pro mě to bylo jako neakceptovatelné, abych to poslouchal po druhý nebo po třetí, po čtvrtý. Ale koupil jsem si, měli jsme jenom jednu reprobednu, to jsem zapomněl říct, měli jsme jednu reprobednu. A teď já jsem si šetřil na druhou, abych slyšel stereo. A šel jsem do Smeček, tam měli tu stavebnici takovou, jestli si pamatuješ.
1: Jeden reprák jsme měli.
2: Jenom jeden reprák jsme měli, měli jsme ten druhý, jsme neměli peníze na něj. A takže jsem si ušetřil na stavebnici, kterou prodávali
1: v
2: Hi-Fi klubu. Spájal jsem to, dal jsem druhou bednu a šel jsem si v neděli koupit Dark Side of the Moon. Jo, Floydy. A sednul jsem si do babiče na křesla, dal jsem si ty dvě bedny, zasnul jsem. Takovou zářivku jsme měli z východního Německa, takovou fialovou. A teď jsem to rozsvítil a seděl jsem tam. A celý to album jsem takhle poslouchal. To Dark Side of the Moon, jak tam, ta stereo, jak tam padají ty prachy, jak ty zvuky jdou. Já jsem byl úplně uchvácený, že to je možný, že to je prostě nabízí ta deska černá, prostě s pár písničkami, že tohle ti nabídne takovýhle svět. No a takhle přesně jsem si druhý den pustil toho Petřinu. To LPčko, jo.
1: Stejný efekt?
2: Úplně stejný to bylo, prostě nádherný. Nevím, jak z toho západu se sem dostali ty, víš, my si to neuvědomíme, ale jak, oni nemohli mluvit s žádným producentem západním. Oni nemohli, víš, vědět ty technologické věci. To mi vyprávěl potom Vašo Patejdl, jak se všechno učili na tom Slovensku, v tom opusu, že prostě všechno byl pokus omyl, že jo. Tak zkusili, dáme tenhle efekt, no ale on nefungoval, protože ho neuměli nastavit, že jo. Když ho dali víc, tak to bylo na houby, když ho dali mín, tak to bylo, tak to trvalo hodiny, dny, než na to přišli, když to ty na tom západě moc dobře věděli, jak to nastavit. Naopak, tam se šetřil čas, když šlo o prachy, že jo. Takže Ota Petřina a to album, ze kterého je ta písnička, kterou si teďka poslechneme, je pro mě prostě vrchol tady té tvorby, té doby v těch našich studiích, takhle bych to řekl.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Výtečného o tu Petřinu nám doplnil výtečnej Vláďa Myšík, tak jsme se dočkali takového mistrovského českého dvojbloku. Martine, máme tady dalšího přispěvatele. A tyhle ty složitý slova nesnáším.
2: Ale přispělatel by mohl být taky dobrý.
1: To je taky pravda. Tak, Radovan je na drátě. Radované, my tě zdravíme s Martinem.
3: Já tě zdravím, Martine.
1: Nazdar, dej si to prosím tě, telefon.
2: Já slyším.
1: K hlavě a na ústa, aby jsme to měli perfektní.
4: Tak je to lepší?
1: Teď je to skvělý, výborně. Super. Tak povídej.
4: Tak, já bych chtěl pozdravit Martina, protože, ahoj, jak jsem ti říkal, já jsem 67. ročník, takže jsme tak podobně mladí.
1: No, vy jste takový pubertáci proti mě, no.
4: To no, právě. A já jsem Martina poslouchal, když moderoval Noční proud, a musím říct, že z Nočního proudu se úžasně nahrávalo na kazeťák Diamant, protože on už tenkrát přijímal stereo, že jo, on měl ty dvě antény. Takže na FM už se tenkrát dalo na ty kazety natáčet krásně stereo.
2: Čiže to by mě vůbec nenapadlo, že díky těm dvěma anténám to bylo
4: jo,
2: stereo.
4: Jo.
2: Ale pamatuju si ten kazeťák, to jo, takový hranatej, že jo, hranatej.
4: Jo, hranatej a měl už diody, což byla pecka, jako že jo, v té době. Mm-hmm. No, ale co jsem chtěl říct, já jsem tě poslouchal cestou domů, jak jsi říkal, jak jste tam vyráběli ty světla prostě a ty hady, že jo, prostě tak samozřejmě my jsme na střední škole taky různě bastlili tady tyhle ty prostě diskotéky a naším vybavením byl MK27, takže ne MK25, ale MK27, takový hnědej, na pětikolíky samozřejmě prostě a tak dále. Zesilovač 2x5 W a nějaký pochybný bedny. Nevím, co to bylo.
2: Výborný 2x5 W, to dneska to neexistuje už. To jsou mám sluchátka.
1: No, ne, no přesně, to já mám. To
4: jsou, ale to bylo z amatérského rádia.
2: Já tomu rozumím. No.
4: A co ti chci říct, jako k těm světlům, že jo, prostě takže barevné žárovky se vyráběly tak, že z barevných propisek se ten líh, jakoby ta barva vypustila, rozpustila se v lihu a ty žárovky se v tom omáčely, jo, prostě takže byly jako žlutý, modrý, zelený, jo, ale byly takový vyblitý. No a my jsme to vygoumli tak, že ve východním Německu prodávali barevné žárovky Orvo.
2: To je pravda, jo.
4: No a ty byly luxusní. A my jsme shodou okolností jeli v prváku na nejmenované hnojárně, jsme jeli na nějaký výměnný pobyt do Postupimi na Jahody. A pak jsme měli výlet do Berlína, no a tak jsme nelenili a vyhledali jsme prodejnu s elektronikou a tam jsme ty orváče, ty barevné žárovky, ty jo, sehnali, což byla šupa jako.
2: To je dneska to vysvětlovat někomu, že nebyla barevná žárovka, když se sami...
1: Když
2: se i sami nabíjejí jako dneska ty žárovky.
1: Když jsem to zažil sám, tak si to pamatuju, ale to je
2: něco
1: neskutečného.
2: No já ti tomu něco řeknu. My jsme teda zjistili potom, že existují barvy, které byly na sklo, a řešilo se to tak, že normálně se koupila barva na sklo, do toho se namočila teda ta žárovka, stala se z ní barevná, ale potom se ještě dělali takový fígle, a to dělali i rockový kapely, že si měl vlastně bílý žárovky a měl si takový sklo předtím a to sklo si nabarvil na 4 barvy, jo. Měl si takový jako šuplíky, nebo jak bych to řekl, jako prostě 4 světla vedle sebe.
1: Jako sklo, nemluvíš o celofánu.
2: Ne, my mluvíme o sklo. Normálně sklo, právě celofán byl nebezpečný, ale zjistilo se, že to sklo všechno vydrží, no a udělal si zelená, modrá, žlutá, červená, no a potom si blikal, že rukama. No a poslouchej, že to ti musím říct, protože to pamatuješ. Tak my jsme potom zjistili, samozřejmě, že v Německu měli i, když jsme si prohlíželi ty katalogy Neckermann nebo Otto, byly barevné hudby, že jo. Tak se zjistilo, že by nám to někdo mohl přivést, tak nám přivezli barevnou hudbu. Byla dvakrát, jako že si dal na pravou bednu, na druhou bednu si dal jako 4, jo, a ono to blikalo samo podle hudby. podle hudby, a nebo se to dalo
1: na, ano, ty, na hudbu, na ten tak.
2: A nebo se dalo naprogramovat, že ta jako do toho. No ale pozor, to ještě nebylo všechno. Potom někdo přišel s tím, někdy v roce 1985, že v JZD Slušovice, když se jede do Slušovic, jo, tak tam je prodejna na náměstí, na tom předtím JZD, a to je něco jako Tuzex, a tam mají barevné hudby. Takže se tam jelo, ale pozor, bylo to jenom třížárovkový. Jenom tři. No a to, ta už ale uměla...
1: Který barvy, Martina?
2: No to nevím, já si to nepamatuju. No,
4: no red, green...
2: A žlutá a, možná, no. A třetí, že? Já jsem neměl zelenou moc rád, se přiznám nikdy. No. Já jsem neměl... Já nemám rád, i když se koukám třeba na záznam Queenu, tak nemám tu zelenou rád, natož ještě na diskotéce, jo.
4: Takže, já mám rád zelenou jedině u Pink Floydu.
2: Jo. No takže, no laser, ale to je jiná zelená. Takže já mám rád tu žlutou, červenou, modrou, a tam to tak asi bylo. No tak se jelo rychle, že jo, do těch Slušovic, a tam se nakoupily ty barevné hudby. No a jelo to, no tak to mám rado, že tak to takhle pamatuješ.
4: Tak to byla ta prominentní prodejna tenkrát, ta jezedácká.
2: Jo.
4: No, a protože tam... já jsem původem Svitavák, takže vím, že se to tam jako něco takovýhle odehrávalo, jako no, že... se tam jezdilo.
2: Tam
4: a jinak barevný skla byly ještě k dostání v Maďarsku na Rákoci Uca, když jsme byli na Maidnech v Budapešti.
2: Byl jsem tam, ale ty skla si nepamatuju. Já jsem si tam koupil Pumy. Normálně tenisky Puma. Jo, problém byl v tom, že jsem měl už šestky, jako nohy šestky, to by bylo asi 15. A oni měli jenom 5,5, jak jsem si to koupil, pak jsem je dlouho roztahoval, byly mi z toho strašně nohy, ale měl jsem Pumy, to byla bomba.
4: No, my jsme si tam kupovali ty pruhované kalhoty, pyramidky.
2: Jasně. Ale ještě ti řeknu, to mám z dneška takovou příhodu, potkal jsem kamaráda, který mi vyprávěl, a to jsem úplně zapomněl, že právě v Maďarsku se hodně prodávaly věci na ping-pong, protože my jsme hráli hodně ping-pong, že to byl takový sport, který se hrál všude, jako volejbal se hrál všude a ping-pong se hrál všude. A tam byly prodejny v Budapešti a třeba i v Šiofoku na Balatonu na ty ping-pongové věci, za prvý, že jo, rakety, míčky, ale za třetí...
1: Pálky, no, to nebyly rakety.
4: No jasně, tak, protože tady byly jenom prkna a tam byly mechovky.
2: Ano,
4: že?
2: Přesně, tam byly mechovky. Ale pozor, měli tam i ty trika krásný, ty butterfly s tím límečkem, jo, ty pruhovaný. Takže my jsme tam...
1: jsem si tam kupoval, no, já jsem...
2: My jsme tam koupili jsme si to triko, ale já jsem ho nosil snad 10 let. Ale to bylo fakt jako, že mít tohleto triko, na to nezapomenu. Tak jsem rád, že jsi taky pamětník, no. Je to z dnešního pohledu.
4: Hele, a je, ještě, se nám musí ještě, jenom doplním, smát, ještě jenom doplním ke Světelnému parku. Samozřejmě nedílnou součástí osvětlení byl maják. Že jo?
2: Jasně.
4: No a kde ho vzít, že jo? Takže my jsme... Doufám, že mě neuslyšej bývalí policajti. My jsme normálně v noci jsme se vloupali do technických služeb a očesali jsme popelářský auto od maják a napojili jsme to na to šedý trafo od vláčku, od HO to piko, že jo, prostě.
2: Jasně.
4: A ono to mělo výhodu, že to zrychlovalo, že jo, prostě. A když to přetočil do protisměru hodinových ručiček, tak se to točilo opačně, jako super. No, akorát, že nás potom někdo udal a skončili jsme na švestkách a byla z toho dvojka schovaní.
2: Tak na to jsem zapomněl, na ty majáky. Měli jsme oranžovej, ten nám někdo prodal. No. Potom jsme si sehnali červenej a ten jsme sehnali někde od hasičů. A pak jsme šli ukrást do nemocnice modrej. Do Vinohradské nemocnice, už je to promlčený, jak to můžu říct.
4: A teď jsme se rozhodovali,
2: leželi jsme na tom auťáku a zkoumali jsme, jestli ukrást ten velký nebo ten malý, jo, protože...
4: Ten velký, ale počkej, tam byla i siréna. Jako.
2: No, moment, ale to, ten, tam na tom, tam nebyla siréna, byly prostě dva modrý majáky na stranách, malý, a uprostřed byl ten velký, jo.
4: Taková ta velká mísa.
2: A my jsme prostě leželi na tom auťáku a teď jsme si říkali, kdyby třeba ta sanitka měla vyjet, jo, tak je průser, že jo, tak ukradneme jenom ten malej, tak jsme ukradli jenom ten malej. To je všechno. Mimochodem nás honili potom, protože nějak prostě nás viděl nějaký z Ostrahy tam tenkrát, tý Vinohradský nemocnice, ale maják jsme měli a Možná no. někde bude ještě, hele, to bylo, bylo to skvělý, ty majáky, to bylo no, bezvadné.
1: Ale hele, chlapci, to, jako, chlapci, tak pardon, jako já bych do toho teď vstoupil.
2: No už to ukončí.
1: Já už bych mohl jít dávno domů, protože když jsem poslouchal vaši odbornou debatu, tak jsem okamžitě rozpoznal, že jak se nemám k tomu co říct. Ale já mám za tu odbornou debatu o kradených majácích a světlech na diskotékách a norkových koncertech. Moc děkuju, protože to bylo velmi zajímavý.
2: A to jinak nešlo, že jo?
1: Tak no, to, tak
2: že
1: jasně,
4: no nešlo, protože to nebylo, nebylo no, tak
1: já
4: to.
1: Jsem,
4: prostě,
1: já jsem
4: no.
1: do toho taky ani nezasahoval, že jo? Já, no. jsem byl v té době chlapci, jak Martine, tak Radované, já jsem byl underground, nám stačily ve sklepě dvě svíčky, akustická kytara a hráli jsme Kryla, že jo? Vy tady
4: no jasný, jste, to my taky, jste... ale my jsme chtěli udělat nějakou produkci pro ty holky na jasnou zprávu, aby se odehrávalo v těch kalhotech.
1: Radované, pozor.
2: To je základ.
1: Produkci pro holky jsem chtěl dělat celý život.
4: No.
1: Někdy se dařilo, někdy se nedařilo.
2: Ale my asi budeme končit asi, člověče.
1: No budeme končit, jako. No protože ty seš ukecelej, Martine.
2: A jak to teď uděláme? Tak dokecáme to, dáme poslední píseň.
1: No jasně, dáme poslední píseň. Radované, díky za telefon.
4: Taky díky, Dané, hezký večer. A Martine, moc rád jsem tě slyšel po dlouhé době.
2: Děkuji, hezký večer.
1: Měj se hezky, čau. Tak a Save
2: Me. Asi to vyjde na tu poslední písničku.
1: No to nám vyjde takhle. A tak se nějak rozloučíme, ale Marťas...
2: Proč jsou tam Queenie, řeknu? Tak proč jsem vybral taky Queenie, jo? Protože ty Queenie to už byla pro nás další cesta. To už najednou my jsme je objevili tou legrační písničkou Mustafa Ibrahim. Jo, je to zvláštní, ale je to tak. Najednou z ničeho nic nikdo přenes...
1: To je z Alba Works?
2: Ne, ne.
1: Myslím, že jo.
2: To je dřív. Ne. To ne, to je dřív. Nevím, teďka jsem trošku mimo.
1: Ale, já taky, no.
2: Je to z toho Alba, jak je tam...
1: Jazz.
2: No prostě, ano, z Alba Jazz, přesně tak. Takže tam jsme objevili prostě najednou sílu Freddieho Mercuryho a těch dalších a začali jsme poslouchat Queeny. Sehnali jsme si ty starý desky vlastně jako. Pamatuju si, že ty první dvě nás moc nebavily, ale začalo nás to bavit jako ve chvíli Noc v opeře, jazz, Den na dostizích, Den na dostizích a tak dále. Najednou nás to začalo bavit. A začali jsme se zajímat o to, kdo to vůbec je. A jak jsem to říkal už dneska, my jsme to měli jenom z těch fotek, že jo, najednou jsme tam viděli toho Freddyho, najednou jsme viděli Rogera Taylora za bicíma, blondák prostě sympatický, Brian May, John Deacon, je taková silná sestava, já to velice rád říkám a všichni rockeři mi dají za pravdu, my si musíme uvědomit, že ty Queenie, jo, byly jenom tři, to byly tři muzikanti, kteří dělali support tomu Freddymu. Tam tři chlapy hrajou a on před nima stojí a někdy zahraje na kytaru, někdy na piano.
1: Na piano, ano.
2: Až potom teprve přišel Spike Edney a začal hrát tajně na různý nástroje. Ale to je zrovna srandovní třeba na Live Aid, jak vlastně všichni stojí a tam je tu-du-du-du-du-du-du, někdo hraje a nikdo neví, kdo, že. A nikdo si to vlastně nevšimne, je všem je to jedno, protože to není důležitý, tam šlo o tu náladu. A to samý v Budapešti, že jo, na tom koncertu slavným, když se koukáš na ten záznam, tak najednou Spike Edney tam hraje mezi nima na kytaru, nikdo neřeší, co tam ten chlap dělá, jo. No ale to je jedno. A potom, dneska jich je asi 12, jo, nebo kolik už těch kvínů, ale ty kapely, ale tenkrát to měli fakt těžký. Vynikající bicí toho Rogera Taylora, ta plocha, všechno prostě, jako kdyby...
1: Oni to dokázali, ano, ve třech pokryt.
2: Přesně tak, ve třech přesně to pokryli tak. A celý koncert prostě neuvěřitelný. No a teďka proč vlastně zahrajeme písničku Save Me na závěr? Protože za prvý si myslím, že tam je vidět mistrovství všech těch členů té kapely, za druhý si myslím, že to je taková výjimečná píseň pro Freddieho Mercuryho a za třetí byl to první single, kromě singlu s hitem Flash, který jsem si koupil, jako abych měl single. Do té doby jsem si u Queenu i potom kupoval LPčka. Ale tady jsem si koupil single a nechal jsem si ho. Bylo to zvláštní, protože nemohl jsem sehnat to LPčko tenkrát, tak jsem si koupil aspoň ten single, protože tu písničku jsem prostě chtěl. Předtím jsem si koupil ten Flash, nebo ten hit Flash, protože protože taky tady nebylo LPčko, kdo by sem vozil hudbu k filmu Flash Gordon, to tenkrát nikoho nenapadlo. To se
1: vlastně
2: prostě nedalo, nedalo se to na burze sehnat, tak jsem si koupil ten single. A tady Save Me je, je pro mě jeden z největších hitů skupiny Queen navždycky. Takže ne ty největší hity, které známe, ale Save Me je pro mě je hit,
1: pro
2: který...
1: Pro tebe osobně.
2: Mm-hmm. Já se s nima znám, nevím, jestli jsem ti to někdy nevyprávěl.
1: S Queenama.
2: Máme čas, nemáme.
1: Už ne.
2: Takže příště.
1: Příště. Já jsem to chtěl říct, že...
2: Prožil jsem s těma hodně, byl jsem s těma v baru, v šatně a tak dále.
1: Těch příběhů, co jsi zažil, nebo respektive těch chvil, co jsi zažil, tak to je na další návštěvu. Takže budu se těšit. Budu se těšit. Ne, za pět let ne. Budu se určitě těšit.
2: Děkuju za pozvání.
1: Bylo fakt příjemný. Pro mě to bylo zároveň, milí posluchači, takový odpočinek, protože...
2: Tady z mýho papírku Martin, jsme nezahráli, ještě no, to jenom chci říct, aby to nevypadalo, že jsem to nechtěl. Slady a Uriáše.
1: Kde s tím, prostě je s papírkama. Asi jste si všimli, že já jsem strašně ukecaný, ale v skutku Martin Hrdinka je tak ukecaný, že já jsem si vlastně odpočinul, protože jsem tady jenom tak seděl a hejbal klikama. Krásný. Moc ti za to, Martine, děkuju. Tak, Martin Hrdinka, dnešní můj milý host v rokový zpovědnici a věřím tomu, že přijmeš zase další pozvání.
2: Jo, anebo ne, uvidíme.
1: No, no, anebo ne, no, to
2: já
1: jasný.
2: Myslím, já myslím, že jo. Děkuju moc.
1: Já si myslím,
2: byl to skvělý.
1: Bys byl blbej, kdyby.
2: No, teď jo. No, tak jo. Už jenom, protože jsme nezahráli ty slejdy.
1: Jasně. Tějte se hezky, díky za přízeň, čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Leč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, 6:04. Ani jsme se nenadáli a už je na D1 na příjezdu do Brna od Prahy páteční kolona. Kamiony brzdí už u Ostrovačic na 178. kilometru a koukám, že je tam místy i mlha. Ze Svitav na Brno je husto už u Lipůvky a pozor, za Českou se došetřuje nehoda. A ta byla i ve zúžení na hradecké dálnici na Prahu za Sackou nebo u Sacké. Boural tam nákladák, pořád je tam zavřený pravý pruh, jezdí tam se tam jenom tím levým, to je tedy ten, co je veden v protisměru. Tak býťáci, dobré páteční ráno s datem 18. září 2026 a jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě častěji, jinde ojedinělé s mlhami. Během dne na severozápadě a západě lokálně zaprší, večer srážky ustanou a oblačnost bude ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový Slovan Bratislava se znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem oficiálně představit českým protějškům na konci září. Fotbalové kluby Bohemians 1905 a Slovácko dostali pokuty za chování svých fanoušků. Pražané zaplatí 80 tisíc za pyrotechniku a předměty na hřišti, Slovácko 60 tisíc za pyrotechniku, která zdržela zápas. Houby nyní rostou na většině území Čech, nejvíc na severu v horských oblastech. Podle meteorologů pomohly nadprůměrné zářijové srážky. Horší podmínky jsou nyní na jižní Moravě a Vysočině. Policie vyzvedla z jezera Most lidské tělo, na které upozornil soukromý potápěč. Mohlo být o mladíka, po kterém policisté pátrali od srpnové bouřky. Totožnost zemřelého potvrdí genetická expertiza. A nakonec teplárna v Třebíči postaví nový multipalivový kotel, který bude spalovat komunální odpad a biomasu a díky tomu budou mít místní byty teplo.
2: Společnost TTS Energo chce ve městě zprovoznit multipalivový kotel na spalování až 20 000 tun biomasy a komunálního odpadu ročně. Zařízení pro energetické využití odpadu, takzvané ZEVO, by mělo fungovat v teplárně v Rafaelově ulici. V areálu jsou v současné době 3 kotle na biomasu, 4 kogenerační jednotky na plyn a další 4 kotle jako záložní zdroje. V plánované spalovně by se tak do budoucna měl spálit veškerý skládkovaný odpad z Třebíčska, který se pohybuje kolem 20 000 tun ročně. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
1: Ani jsme si nenadali a je tu pátek 18. září 2026. Dnešní první zprávy touto informací končí.

Judas Priest dneska hrají v Belgii, jo, a co se u vás bude dítě zajímavého? Je pátek 18. září a i dneska společně plánujeme víkend, takže jestli je u vás nějaká zajímavá akce, nějaké to vinobraní nebo nějaká ta senoseč, tak určitě dejte vědět i ostatním, nejenom pozvánky na Big Beat, můžete směřovat na beatáckou aplikaci nebo zavolat na linku 210 32 33 34, či dát to písemně, buď ve zkratce na SMS bránu 720 001 222, případně na e-mail obsáhlej na e-mail studio@radiobeat.cz. Má být krásně, teploty příjemné, lehce nad 20, víkend si užijeme.

Říkala jsem, že o víkendu má být krásně, teploty lehce nad 20. Pátek s datem 18. září začíná s teplotami mezi 9 až 13 stupni a místy je mlha. Přes den bude většinou polojasno, i když sem tam na severozápadě a západě republiky se objeví lokálně déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Dnešní odpolední teploty budou dosahovat na 18 až 23, na horách pak bude okolo 13 stupňů. Když se podíváme na předpověď na víkend, tak začnu tím, že noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, zítřejší denní dosáhnou pod slunou oblohou na 24, v neděli by mělo být o něco více oblačnosti, ale na jižní Moravě až 25 stupňů.

Fotbalisti Plzně měli skvělou domácí bilanci proti belgickým týmům v pohárech UEFA a po třech vyhraných zápasech přišel ale včera tříbrankový výprask od Royal Union Saint-Gilloise. A to vlastně ještě tři banány nejsou tak moc, protože celkem Belgičani se pokusili o bránu 13krát. Výhru belgických vicemistrů ještě ke všemu spečetil závěrečným gólem někdejší hráč Slávie Ondřej Krčfaluši. Další souboj v cestě za nejtěžší evropskou fotbalovou trofej, mimochodem pohár pro vítěze Evropské ligy váží 15 kilo, tak Plzeň odehraje 15. října v Budapešti. Mimochodem Ferencváros včera vyloupil Celtic, když v Glasgow Maďaři vyhráli 3-1. Bešiktaš i s trefou příbramského rodáka Václava Černého zase porazil Marseille 4-1. A o největší překvapení kola se postarali Popelky ročníků. Druholigový portugalský klub Torresi vyhrál na hřišti vítězů norského poháru Vlastomu 2-1. Na Beatu už budou vyhrávat Led Zeppelin a ještě vám prozradím, že zpátku 18. září už jsme zvládli 6 hodin a 19 minut.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 6:30. Hradecká dálnice na Prahu se přicpává od 35. kilometru. V omezení za Poděbrady v noci boural kamion a v místě se jezdí jenom levým pruhem, tedy tím, co je veden v protisměru. A opatrně na ústecké dálnici směrem od Prahy za sjezdem na Doksany na 37. kilometru u Krajnice stojí porouchané auto. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě častěji, jinde ojedinělé s mlhami. Během dne na severozápadě a západě lokálně zaprší, večer srážky ustanou a oblačnost bude ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český boxer Kevin Sogesa vyhrál na úvod mistrovství Evropy v Sofii. 23-letý rodák z Prahy porazil Belgičana Aitevyho ve váze do 70 kilo jednoznačně 5-0. Polský premiér varoval před možnými ruskými hybridními útoky na státy podporující Ukrajinu. Prý by mohly být využity drony a rakety tak, aby vše vypadalo jako náhodné incidenty. Parkovací dům v Neratovicích je před otevřením. Do zkušebního provozu by měl být uveden s přicházejícím podzimem.
2: Ceník parkovného zatím nebyl zmíněn, protože se bude užívat zdarma, než se vychytají a odstraní případné nedostatky. Cílem je zároveň ověřit poměr vozidel rezidentů a řidičů z okolí pokračujících z města, dále autobusy a vlaky. Luboš Dvořák, Neratovice.
1: Vědci objevili na měsíci nový kráter, který vznikl při dopadu asteroidu nebo komety v květnu 2024. Přestože je asi 220 metrů široký a 43 metrů hluboký, tak si toho nikdo dosud nevšiml. A nakonec německé úřady dokážou číst zprávy z WhatsAppu, signálu nebo Telegramu bez prolomení šifrování. K účtu tajně připojí vlastní zařízení, které pak dostává zprávy stejně jako telefon uživatele. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Klasik rock.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Každý v sobě má sílu a dokáže zářit jako hvězda. Sebevědomí se nám pokusí teď zvednout norští metalisti TNT, jejichž americký zpěvák s 4-oktávovým hlasovým rozsahem Tony Harnell má dneska 64. narozeniny.

že dozrávají bukvice. Jinak je taky dnešek světovým dnem bambusu, tedy svátek má rostlina, která tvoří 99% stravy pand velkých a která byla úplně první, co se po atomovce v Hirošimě zase zazelenala. A taky je dneska Mezinárodní den čtení elektronických knih. Papírovou klasickou literaturu staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky můžete v pondělí vyhrát na Beatu u Vejvoďáka v rokové detektivce. Dneska po deváté detektivka není, protože dneska je pátek, čeká nás rockerovo ráno a Vejvoďákovým hostem bude Pavel Váně.

se vám to fakt jsem povídala, že dneska po 9. hodině si tady na Beatu bude v pořadu Rockerova rána Vejvoďák povídat s Pavlem Váněm. Progres 2 mají 29. září koncert v Praze v Lucerna Music Baru. Dneska tam hrají Doktor Viktor s dánskou basistkou Idou Nielsen, která spolupracovala i s Princem. V Rokycanech dneska na tradiční akci setkání pod Rokycanskou věží večer před ohňostrojem budou vohnout a odpoledne tam na

Masarykově náměstí bude hrát i kapela Krausberry. Jak jsem říkala, že má dneska narozeniny ten americký zpěvák norských TNT, tak ten byl v juniorském věku velmi úspěšným reprezentantem na prkně. A tak jsem si jako náhodou vzpomněla i na jednu písničku, ve které Martin Kraus zpívá i o mladým skejťákovi.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a před Brnem je hustá mlha, že by si Rákosníček nakrájel a mohl by vyprávět, ale vy si tam hlavně dejte pozor, na 173. kilometru začíná první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu, co jedou směrem od Prahy. Osobáky pak brzdí na 178. Na dálnici z Prahy na Hradec Králové v omezení u Chlumce na 61. kilometru překáží porouchaný tyrák. A tak houstne provoz z 57. kilometru D11. A na 19. cestou z Milevska na Strakonickou dálnici je u zastávky autobusů Sobědraž nehoda, u které se brzdí obousměrně. A opatrně taky severně od Plzně na 27. na půl cesty mezi Plasy a Kralovicemi je bouračka se zraněním. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, ráno na Moravě místy, jinde jen ojedinělé s mlhami. Během dne na severozápadě a západě lokálně zaprší, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a mraku bude ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Plzně prohráli úvodní kolo Evropské ligy s Unionem Saint-Gilloise 0-3. Západočeši vyhráli jen jedno z posledních pěti soutěžních utkání. Nedaří se jim tak ani pod novým trenérem Kováčem. Fotbalista Černý pomohl Bešiktaši Istanbul k vítěznému vstupu do Evropské ligy, dal vítězný gol při výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s Hloškem a Coufalem naopak prohrál na hřišti Ofi Kréta 0-2. Hokejová extraliga dnes nabídne 6 zápasů, více sporták Petr Plintovič.
2: Jako první se začne hrát v Třinci, kde domácí oceláři hostí od 17 hodin Kometu Brno. V 17.30 vyjede na let Mladá Boleslav s Karlovými Vary a Litvínov s Pardubicemi. Tři duely druhého kola začnou v 18 hodin. Kladno přivítá Spartu, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň.
1: Česko podle premiéra Babiše čelí ze strany Ruska hybridní válce. Zpravodajské služby tomu podle něj věnují nejvyšší pozornost. ČVUT v Praze zavede novou prestižní akademickou pozici pro světové vědecké kapacity. Ponese název Bacalar Distinguished Chair, protože nadace miliardáře Bakaly na to dala 21 milionů. Na pozici se budou střídat uznávaní zahraniční profesoři. A nakonec Plzeň začala obnovovat 100 let starou budovu v Pěšabalově filtrace, prý poslední svého druhu na světě. Rekonstrukce bude stát 180 milionů a potrvá 2 roky. Poté bychom se do unikátního vodárenského objektu mohli dostat i my.
3: Ale my se těmi podíváme do tunelu mezi Husovicemi a Černými poli.
4: No Milan Brno, výjezd z husovického tunelu v Brně, směr Řečkovice, totálně. Všechno stojí tam, je roztekaných asi 5 aut, je to tam hrozný, takže Brno dneska asi nebude půlka fungovat.
0: Radio B. Classic Rock.

Dneska je 18. září a přesně před 50 lety se Queen rozhodli, že svým fanouškům se odvděčí za tu neuvěřitelnou parádní odezvu po albu Noc v opeře a singlu Bohemian Rhapsody a uspořádali svůj největší koncert v 70. letech zadarmo v londýnském Hyde Parku. To představení schlédlo skoro 200 tisíc lidí, kteří chtěli přídavky, nicméně policie to Queenům zakázali, že už prý přetahovali půl hodiny, než bylo původně domluveno a ti tedy pod hrozbou vězení, myslím muzikanti, byli nuceni odehrát zhruba asi 80 minut. Je u vás dneska nebo o víkendu nějaký zajímavý koncert, tak dejte vědět i ostatním býťákům.

0: Tolik jedna písnička do Brna, kde jsou teď velké problémy, protože na výjezdu z Husovického tunelu na Porgesově ulici je nehoda a kolona je až z Židenic z Rokytovy a plná je taky Svatopluková od Bubeníčkovy. Od Šimiho se teď dozvíte, proti komu budou dál hrát naši volejbalisti na mistrovství Evropy.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy ve skupině čtvrtí. O pořadí rozhodla výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmifinále Češi nastoupí proti Belgii. Cyklista Matias Vacek bude mít od příští sezony ve stáji Lidl Trek nového týmového kolegu Felixe Gala. 28-letý Rakušan letos skončil třetí na Giro i Vueltě. Zítra se u Staré Boleslavy poběží Zátopkova desítka, závod na trati, kde Emil Zátopek trénoval. Běžci si mohou vybrat 10-kilometrovou trať nebo štafetu dvojic na 2 5-kilometrových okruzích. Akce startuje v 10.30, dětské běhy jsou na programu od 12.30. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

ETC hráli včera ve Zlíně, další koncert mají příští sobotu na Jičínsku ve Volanicích v hospodě u Špejcharu. Dneska kousíček od České Třebové na Přívratském vinobraní zahrají i Krucipisk. Zítra Tomáše Hajíčka a spol potkáte na Chomutovsku na Jirkovské hornické pouti. Nabídku je Nemils.

0: misunderstood.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
2: 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Je půl osmé.
2: Dobré ráno, Kačko, tady Prochy. Já mám jednu dopravní z Prahy a týká se to Pražského okruhu směrem jakoby od letiště na Plzeňskou, tak tam je v Užení a v tom Užení v levém pruhu jsou nabouraný dvě auta. Takže místo tří pruhů úzkých jsou jenom dva úzký pruhy.
1: Zase na městském okruhu v Brně je nehoda na výjezdu z Husovického tunelu na Porgesovu ulici. Plná je Židenická, Rokitova, Svatopluková a už je kolona i na Gajdošově. A zaseknete se na D11 z Prahy na Hradec v omezení u Chlumce. Na 61. kilometru v pravém pruhu překáží porouchaný kamion. Je sice označen šipkou, ale znamená to i pro osobní auta minimálně čtvrthodinové zdržení, brzdí se na 56. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, ráno na Moravě místy, jinde jen ojedinělé s mlhami. Během dne na severozápadě a západě lokálně zaprší, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a mraku bude ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Saúdská rally, která se měla jít v listopadu, byla kvůli situaci na Blízkém východě zrušena. Mistrovství světa v automobilových soutěžích tak vyvrcholí v říjnu na Sardinii. Téměř 80% památek zapojených do akce Ministerstva kultury se vstupem zdarma má na konci září plné kapacity. Rezervace se prakticky hned zaplnily, například na hradě Karlštejn nebo zámku Lednice. Na Sněžce energetici pokládají nové elektrické kabely, staré už dosluhují. Obnovují téměř půl kilometru vedení mezi trafostanicí, poštovnou a českopolskou hranicí za zhruba 1 000 000 korun. Bývalá tramvajová vozovna Orionka na Vinohradech bude mít nové využití.
2: Městská firma Technologie hlavního města ji přemění na kulturní a komunitní centrum. Podle plánu, který schválili radní, by na venkovních plochách mělo vzniknout reuse centrum pro využití starších věcí. Připomeňme, že někdejší vozovnu odkoupila Praha od dopravního podniku za téměř 190 milionů. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec Paměť národa zpřístupnila textovou podobu svého archivu. Pomocí automatického rozpoznávání řeči převedla do textu 30 000 hodin nahrávek, ve kterých lze nově vyhledávat pomocí AI. To byly krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

0: so high.
1: Maminka by nám asi doporučila hezčí místo pro exkurzi New Yorku. My se teď býťáci vypravíme na Manhattan, na křižovatku 3. Avenue s 53. ulicí. Místo, které bylo v 70. letech proslavené mužskou prostitucí. Tak ne kvůli tomuto řemeslu, ale kvůli dunivé base a zpěvu, o který se podělil s Joeym Dee Ramone, který se narodil 18. září 1951. Ale už je to nějaký čas, co se předávkoval.

Na Vítu jsme vzpomínali na zpívajícího basáka kapely Ramones, Didiho, a to s písničkou, kterou zvěčnila i Metallica. Kapela, která pro léto 2027 oznámila severoamerické turné po stadionech pro americký fotbal. Pojedou s nimi taky Limp Bizkit a švédští Avatar. S houslistou Honzou Hrubým a s kytaristou Pavlem Marcelem dneska večer hraje Michal Prokop v Červeném kostelci a zítra v klubu Parník v Ostravě. Michala si hned dáme s kapelou Framus Five tady na Beatu, ale ještě přečtu pozvánky, některé, které dorazily, tak Jarda z Velkých Losin od Kulaté lopaty píše: hezké ráno dneska. V Kulturáku v Šumperku od 19 hodin je koncert Karla Sentence z Nazaretu. Bude to, myslím, skvělý zážitek a na tom samém místě další pátek hraje Vysací zámek. Vysáči ti mají zítra koncert na Ogarfestu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Martin, ten zase sleduje kapelu Olympic, dneska hrají na Mělnice na Vinohraní od 20 hodin a zítra v Hluboké nad Vltavou. Jo, na Postřižinské zahradě taktéž začátek ve 20.00. A ještě, co mi napsal Pepa: ahoj býťáci, chtěl bych vás pozvat dneska večer od 19 do lokálu Šajtle v Tuchlovicích na hřišti. Loučit s létem se tu můžete v rockmetalovém rytmu s kapelou Čočani a jako speciální host vystoupí 17-letý bubeník Triple Hexa Drummer. Občerstvení zajištěno, tak si přijďte užít jeden z posledních letních večerů.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8 hodin, za hodinu by měl do studia Beatu dorazit Pavel Váně. Ten bude hostem pořadu Rockerova rána u Vejvoďáka, tak doufám, že cesta z Brna bude v pohodě. Teď právě na D1 z Brna na Prahu u 9 křížů na 167. kilometru hasiči zasahují u požáru dodávky ve stoupacím pruhu. Počítejte, že v místě je volný jenom levý pruh a je tam předtím kilometrová kolona. Ten požár je na 167., tedy kolona od 168. Přibližně někde v těchto místech taky začíná první roztrhaná kolona kamionů cestou po D1 z Prahy na Brno. Osobáky se sekají především v okolí Rosic a Popůvek. Na městském okruhu v Brně z Židenic na výpadovku na Svitavy stále překáží nehoda na výjezdu z Husovického tunelu na Porgesovu ulici. Plná je Židenická, Rokitova, Svatopluková, Pluková kolona už je i na Gajdošově. No a s kolonou počítejte stále na dálnici z Prahy na Hradec Králové v omezení u Chlumce na 61. kilometru překáží kamion v pravém pruhu, porouchaný označený šipkou. Jeden pruh je málo, kolona se zdržením skoro až na půl hodiny je z 55. kilometru D11.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, během dne na severozápadě a západě lokálně zaprší, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a mraku ubude, teploty 18 až 23. Zítra slunečno, ráno ojediněle mlhy, teploty 19 až 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistky Waldemanová a Šalková skončily v São Paulo ve dvouhře ve druhém kole. V deblu ale pokračují každá se svou spoluhráčkou a pokud uspějí v dalším kole, utkají se v semifinále. Sara Bejlek vypadla ve čtvrtfinále turnaje v Mexiku. Lidi při prevenci rakoviny motivuje víc pohodlí než finanční odměna. 1200 klientů OZP dostalo test na rakovinu tlustého střeva až domů a více než 40% ocenilo jednodušší cestu k vyšetření. Odměna motivovala jen 8% lidí. Britští akrobaté Red Arrows zrušili dnešní přelet nad Prahou. Skupina se ale o víkendu představí na dnech NATO na letišti v Mošnově. A nakonec, v Hrušicích u Prahy se po rekonstrukci otevřel obnovený památník Josefa Lady. Interaktivní expozice představuje jeho kresby, knihovnu i zrekonstruovanou pracovnu s původním vybavením. Vnuk malíře Josef Lada k tomu říká.
2: To muzeum jako strašivě prokouklo a skutečně jako tou expozicí do toho 21. století jako vniklo, přišlo se tady interaktivní prvky, které tady dříve nebyly. Nejsou tady sice pověšený jako desítky obrazů nebo reprodukcí, ale je to prostě děláno jiným způsobem a návštěvník si přijde na své, protože ty věci uvidí, jak bych řekl, v jiné dimenzi.
1: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 18. září a dáme si Def Leppard.
0: Radio B. Classic Rock.

Na rádiu Beat jsme vytáhli vzpomínku na Davida Bowieho, hráli jsme si Changes. Pokud ani typy beatáků nezmění vaše plány na víkend, protože už je prostě máte, tak vám doporučím příští pátek zastavit se v Ostravě. 25. září totiž opět navštívíme další z prodejen Bikers Crown. Tentokrát to bude v Moravské Ostravě, kousíček od nákupáku Karolína. Podrobnosti i mapičku najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz a beatáky v ostravském Bikers Crown příští pátek od 12 do 14. Tak se za námi zastavte.

0: Je to paráda, zlej Kája to dokázal, první Čech na finále světové série šipek, úvodní zápas zvládnul, včera v Amsterdamu porazil australského čahouna Bena Roba 6-4 a zítra si dá boj o čtvrtfinále proti leteckému inženýrovi a v současnosti třetímu nejlepšímu šipkaři světa, Janovi van Veenovi. O největší překvapení úvodního dne finále se ale postaral jiný Holanďan. Nejvýše nasazený legendární Michael van Gerwen vypadl totiž, když prohrál s Darylem Gernem. Pozvánky na víkendové sporty nese Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Naši nejlepší motokrosaři míří do Opatova nedaleko Svitav, více Petr Kovář.
3: Slovenský jezdec barva českého týmu Orion Litomyšl Pavel Repčák má letos výbornou formu. Po získání titulu na Slovensku má šanci přidat další, a to český v hlavní třídě MX1. S výraznou bodovou ztrátou je totiž za Repčákem Martin Krč z HT Group Racing a třetí potom s další ztrátou Vašek Kovář. V klase MX2 vede o jeden bod Petr Radovský před Tomášem Pikartem, takže souboj o prvenství je hodně vyrovnaný. Ve veteránech má blízko k dalšímu triumfu Petr Bartoš a v juniorských 85-kách vede nově Dominik Hasoň. Předposlední republikový závod začíná v Opatově v neděli ve 13 hodin, dopoledne jsou na pořadu tréninkové jízdy.
2: V Chýnově u Tábora se zítra pojede 34. ročník závodu motocyklů do strmého vrchu. Jde o nejdéle pořádanou akci svého druhu v Česku. Zítra pokračuje ve Svitavách seriál mistrovství republiky ve flatracku. K vidění bude kompletní česká špička, včetně hostů z motokrosu a cizinců. Start závodu je ve 14 hodin. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádiu Beat.

0: jazyci na čtyřech kolech.
1: Taky vás někde čeká, milá. 4 minuty před 8:30 pozor na nečekané zpomalení na 168. kilometru dálnice z Brna na Prahu. U odpočívky 9 křížů na 167. kilometru hořela dodávka a v místě se v tuto chvíli jezdí jenom levým pruhem. Jenom levý je volný taky ve zúžení na dálnici z Prahy na Hradec Králové u Chlumce. Na 61. kilometru v pravém pruhu stojí porouchaný kamion a brzdí se tam už na 54. kilometru. V Brně na městském okruhu stále překáží na výjezdu z Husovického tunelu na Porgesovu ulici bouračka. Počítejte, že na Svitavě je plná Židenická, Svatopluková a třeba i Rokytova. No a další zahuštění brněnské ranní špičky způsobila srážka dvou osobáků na křížení Kníničské s Veslařskou ulicí v Žabovřeskách. Tam, co jsme měli ve středu, kousíček od tohoto místa, rokovou pumpu. A máme nové omezení na cestě z Opavy. Pokud jedete na Fulnek nebo Bílovec, tak před odbočkou na Bílovec je semafor. Obousměrně se tam dělají fronty. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě častěji, jinde ojediněle s mlhami. Během dne na severozápadě a západě lokálně zaprší, večer srážky ustanou a oblačnost bude ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Český boxer Kevin Sogesa vyhrál na úvod mistrovství Evropy v Sofii. 23-letý rodák z Prahy porazil Belgičana a Itevyho ve váze do 70 kilo jednoznačně 5-0. Polský premiér varoval před možnými ruskými hybridními útoky na státy podporující Ukrajinu. Prý by mohly být využity drony a rakety tak, aby vše vypadalo jako náhodné incidenty. Parkovací dům v Neratovicích je před otevřením. Do zkušebního provozu by měl být uveden s přicházejícím podzimem.
2: Ceník parkovného zatím nebyl zmíněn, protože se bude užívat zdarma, než se vychytají a odstraní případné nedostatky. Cílem je zároveň ověřit poměr vozidel rezidentů a řidičů z okolí pokračujících z města, dále autobusy a vlaky. Luboš Dvořák, Neratovice.
1: Vědci objevili na měsíci nový kráter, který vznikl při dopadu asteroidu nebo komety v květnu 2024. Přestože je asi 220 metrů široký a 43 metrů hluboký, tak si toho nikdo dosud nevšiml. A nakonec německé úřady dokážou číst zprávy z WhatsAppu, signálu nebo Telegramu bez prolomení šifrování. K účtu tajně připojí vlastní zařízení, které pak dostává zprávy stejně jako telefon uživatele. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic rock.

Parťáci dáme The Wall. Nikoli od Pink Floyd, Floydy jsem hrála před hodinou, své vnitřní bariéry budeme bořit s kapelou Kansas. Jejich kytarista, hlavní skladatel Kerry Livgren má dneska 77. Narodil se jako první do rodiny, kde pak bylo 6 dětí. Jeho tatík byl inženýr a od techniky utíkal k muzice. Mladej tento dělal opačně a na pilotní průkaz a pak i na vlastní létací stroj si vydělal s kytarou v ruce. Dneska už moc nehraje, z Kansas odešel před nějakým čtvrtstoletím a na farmě kousíček od Topeky má hodně zvířátek a taky ve zrekonstruované stodole nahrávací studio.

Tolik skladba The Wall v podání kapely Kansas na rádiu Beat. Za 11 minut bude 9 hodin, dorazily další pozvánky na víkend. Mám vás pozdravovat od Jirky z kapely Wicked Dolls a ten nás zve zítra na Kladno do Music klubu Poldovka na 6. ročník akce

Nejnovější v Trutnově, v Bruno Café and Baru na Havlíčkově ulici bude totiž zítra večer koncertovat náš Pepa Lábus.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Proboxováváme se pátečním ránem s datem 18. září 2026. Pavel Váně už je ve studiu, protože za chviličku bude 9, startuje pořad Rockerova rána. No a je tady přesto, že jsou trable na brněnské dálnice u Velké Bíteše. Směrem na Prahu na 167. kilometru hořela dodávka a je tam volný jenom levý pruh. Opačně na Brno je na 167. kilometru nehoda dvou tiráků v pravém pruhu. Pozor, brzdí se na 163. kilometru směrem na Brno. No a směrem na Hradec Králové, jak v tom omezení u Chlumce nad Cidlinou překáželo porouchané auto, tak tady už je to volné, ale je tam omezení, takže se tam jede trošku pomalej. Víťáci, vydařený pátek i celý.

0: nadcházející víkend.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Radio B. Počasí.
2: Dnes polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, během dne na severozápadě a západě lokálně zaprší, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a mraku ubude, teploty 18 až 23. Zítra slunečno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 19 až 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejový Slovan Bratislava se znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem oficiálně představit českým protějškům na konci září. Fotbalové kluby Bohemians 1905 a Slovácko dostali pokuty za chování svých fanoušků. Pražané zaplatí 80 tisíc za pyrotechniku a předměty na hřišti. Slovácko 60 tisíc za pyrotechniku, která zdržela zápas. Česko podle premiéra Babiše čelí ze strany Ruska hybridní válce. Zpravodajské služby tomu podle něj věnují nejvyšší pozornost. ŘSD zprovoznilo dvě dálniční odpočívadla, na D1 u Vyškova a D11 u Předměřic. Kuriozní je, že rozšíření parkoviště a nové prvky u Vyškova stálo přes 130 milionů korun, tedy o 10 milionů víc než výstavba zcela nové odpočívky u Předměřic. A nakonec teplárna v Třebíči postaví nový multipalivový kotel, který bude spalovat komunální odpad a biomasu. A díky tomu budou mít místní byty teplo.
3: Společnost TTS Energo chce ve městě zprovoznit multipalivový kotel na spalování až 20 000 tun biomasy a komunálního odpadu ročně. Zařízení pro energetické využití odpadu, takzvané ZEVO, by mělo fungovat v teplárně v Rafaelově ulici. V areálu jsou v současné době 3 kotle na biomasu, 4 kogenerační jednotky na plyn a další 4 kotle jako záložní zdroje. V plánované spalovně by se tak do budoucna měl spálit veškerý skládkovaný odpad z Třebíčska, který se pohybuje kolem 20 000 tun ročně. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
2: To byly zprávy, po kterých přichází Vejvoďák a host Rádia Beat.
4: Jakou ránu má po ránu Pavel Váně z kapely Progress 2?
5: Rockerová rána na Beatu.
6: Vzdálených světů hlas.

0: Pavel Váně ve studiu Rádia Beat v Rockerově ráně. Pavle, hezké dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno všem i beaťákům a samozřejmě i tobě a vůbec všem.
0: Víš, co ti musím říct? Já si teď musím dávat strašného bacha. Jako dávat si majzla, abych něco neudělal blbě. Protože ty krom jiného, co jsi všechno dělal, tak jsi byl i vlastně šéf programu v jednom rádiu.
1: Jo, taky.
0: Takže ty vlastně víš, co je špatně, víš, co je dobře, můžeš mě za něco pochválit, ale hlavně mě můžeš za něco, jak se řekne, nesprostě.
1: Sprdnout,
0: ano, to je ten správný brněnský výraz. Takže musím být hodně, hodně ostražitý a hodně pozorný, abych neudělal nějakou chybu.
1: Že? No, tak já hlavně po rádu jsem zcela trošku ještě dezorientován, že jo? Takže...
0: Na to sázím, jo? Že budeš takový trošku jako zmatený.
1: A hlavně moje rádiové nasazení už je hrozně dávno pryč, takže já už si skoro nic nepamatuju.
0: Kdy to bylo? To bylo někdy v 90.
1: V 90. Někdy to bylo, když Bolek Polívka v Brně zakládal rádio, tak mě vyzval jako kámo, že ty jseš muzikant, jo. Jo, tak půjdeš do toho. No.
0: Hele, a to se změnilo, viď, do těch 90. Ty to vybavení toho studia
1: obrovský,
0: a vůbec i jak to vypadá.
1: Obrovsky všechno se změnilo. No,
0: dřív studia plný CDček, jedno vedle druhý, to byly stovky, že jo,
1: no,
0: různých
1: to jasný,
0: nosičů.
1: Samozřejmě.
0: Dneska ve studiu jsou akorát hodiny.
1: Já jsem zažil teda ten přerod, když se to přecházelo na tu digitální záznam prostě studiové, ale už je to dávno.
0: Dneska dokonce ani nejsou mixážní pulty ve studiu, protože tohle, co tady vidíš, tak to jsou virtuální mixážní pulty a když já tady vlastně na něco šahnu, tak to leze ten signál do úplně jiného počítače, který ani není v tomhle baráku. To je.
1: To je hrozně. A teď počkej, až zapojí si do toho všechno umělá inteligence, tak
0: no a s touma,
1: ještě tě odfajskujou taky.
0: To včera jsem viděl nějakou reportáž, která byla úplně jako podle mě to natočili proto, aby jsme se začali bát, protože zmiňovali nějaký experty v Americe a ve Velké Británii, který jako přímo alarmujou před tím, že to, co dřív bylo v knížkách a vlastně jako ve filmech o budoucnosti, takže teď nám fakt hrozí, no, že ta umělá inteligence, že nás začne postupně...
1: Já si to pamatuju, my jsme to měli jako v podstatě jednu z epizod v našem dialogu s vesmírem,
0: no.
1: Kdy byla epizoda Centrální mozek řídí všechno.
0: Ano, ano.
1: A v podstatě to bylo o tom tak trošku, že jo.
0: Vy byste tuhle problematikou progresové měli znát, že? Vy máte dialog se smírem, Tuláka po hvězdách.
1: No, takže... proto já z toho trošku mám větší strach možná než v ostatní.
0: Jo, ty už jsi tam vlastně byl, že jo, nahoře ve vesmíru.
1: Jsem
0: takže...
1: nakoukl.
0: Jurně. Pavle, ty jsi až do 10. hodiny dneska, ne že by šéfem programu, ale jsi hudebním dramaturgem, vybíráš muziku, která se bude hrát. Bude to progres nebo nějaká...
1: Jo, tak dáme si progres jako úvod. Já bych dal třeba tu písničku, já ji mám strašně rád. A dělali jsme, je to vlastně náš poslední klip Paní Ohm.
0: To jo, pozor, to je taková ta animovaná věc, ta loď, že jo, na té moři.
1: Ano,
0: na moři.
1: Ano, takový příběh prostě podle Tuláka po hvězdách. No.
0: Tak jo, tak pojďme na Paní Ohm.

0: Pavle, nemohl jsem si nevšimnout, což čeština je krásně, jak řekneš dvakrát ne, tak to znamená ano, to je prostě pecka. Nemohl jsem si nevšimnout, že progresové chystají novou desku. Vy už jí máte hotovou, nebo teprve na ní děláte?
1: Tak já to právě musím trošku vysvětlit, protože my jsme samozřejmě po velmi úspěšném Tulákovi, když přišla otázka zase, protože Tulák už je dneska zlatý, no, tak přišla otázka zase, co dál. Já jsem vytáhl takový jedno starší téma, který jsem už měl pod pracovním názvem Kivadlo, který jsme dřív, na to nebyla zrovna nějaká atmosféra přímo v kapele a tak dále.
0: Ale nebyla ono to povinná četba, Jáma a kivadlo?
1: No, to je něco jiného. A tak jsme jako tradičně na tom začali dělat se Zdenkem. My jsme takový ty vždycky přípravný duo, který strašně na tom maká. A tentokrát se právě přihodilo to, že uprostřed práce, když už se, my jsme zvolili tentokrát trošku jinou metodu, napřed texty a zhudobňovali jsme texty. A uprostřed práce jsme se dostali do takového trošku sporu se Zdenkem právě. Nedošlo u nás úplnému souznění, jak ta deska vlastně bude kompletně celá vypadat.
0: Byli jste prostě vepři.
1: Prostě jsme byli vepři, tak.
0: Ano, byli jste vepři.
1: A byla chvilku taková malá patová situace. A já jsem potom Zdenkovi navrhl, protože tentokrát v tu chvíli měl už většinu skladeb naskládaných von zhudebněných a dostalo to tím pádem takovej autorský rukopis čistě jeho.
0: Chápu.
1: A mně se to zdálo, že to není právě typický pro progres, protože my disky skoro na všech deskách se podílíme autorsky skoro všichni a je to tím pádem takový pestřejší. Tak jsem, abych ten pad vyřešil, tak jsem mu navrhl, aby tu desku si dotočil sám jako solovku.
0: Aha.
1: Protože jednak se to zaslouží a navíc příští rok bude mít své velké životní jubileum.
0: Bude mu 50.
1: Tak by se to k tomu hodilo. Takže se chvilku se okolo toho debatovalo a lidi se už stalo skutkem. Takže tohleto téma vyjde jako Zdenkova solovka. Nebude to tedy vlastně oficiálně řadovka Progres. Já už nad dalším tématem taky vymýšlím a přemýšlím, takže si myslím, že samozřejmě posluchači o to nepřijdou, že jo? Ale teďka to bude prostě solovka Zdeněk Kluka.
0: Takhle, ty jsi řekl, že jste zvolili jiný postup trošičku. Vy hrajete jak dlouho? 60 let už budete hrát, že jo? 58 let jste na scéně. 71. vám vyšla nová deska, nebo první deska, to ještě byl Barnudaj. A já jsem ještě nebyl na světě. Takže vy jste fakt jako, hrajete fakt dlouho, jo? Jste velký kluci. Co to znamená, že jste zvolili něco jiného? Vy jste ty zavedený pořádky jako...
1: Ne, no tak ono to tak jako přišlo, protože my jsme vlastně kvůli Tulákovi to přišlo. Tak, protože většinou jsme vždycky předtím dělali napřed si muziku, nebo jsme si třeba u Tuláka, já jsem vytipoval takový malý scénářík, co by si kdo mohl rozebrat za témata a ho to už dopředu trošku inspirovalo. Pak jsme udělali muziku a tu textař otextoval. Tak to vždycky prostě probíhalo skoro vždycky. Ale tentokrát, protože na Tuláka se našel právě skvělý textař, kvůli kterému to dodlouho trvalo, než se to zrealizovalo, to byl Martin Kudlička, který nám Tuláka celýho otextoval. Vlastně váš spolupracovník taky,
0: ano,
1: že jo?
0: Zdravíme Martina Kudličku.
1: A muzikant. A jako poslední bonus takovej na tu desku nám dodal právě ještě tři takový mini texty Ivan Petlan, brněnský básník, a my jsme je zhudebnili a jsou tam takový jako bonus tři písně jiný už na tom Tulákovi. A to nás inspirovalo, že bychom mohli toho Ivana využít z Petlana právě.
0: Tady můžete sledovat a nejenom sledovat, ale slyšet, že Pavel Válně to je prostě host do rádia par excellence. Tomu řeknete, zeptáte se, o kolik je hodin a on dokáže, i kdyby bylo půl čtvrtý odpoledne vyprávět, dokud ho nezastavím o tom.
1: Tak mě musíš štípnout.
0: Ne, to je to dobře, já jsem rád za tebe, že prostě, protože ty máš vyřídilku a navíc máš obrovskou zkušenost, takže z tebe to jenom to z tebe stříká.
1: Dobrý, jo. Díky.
0: No a teď tedy se dostáváme na tu muziku, kterou by si měl vybrat.
1: Tak já bych vybral aspoň něco teda, co zpívá Zdeněk třeba, tak bych dal z mozku, kdo je tam.
0: Tak pojďme zjistit, kdo je tam.

0: Pavel Váně, řečený kulomet, to jsme se přesvědčili, prostě ten jede jedno slovo za druhým. Pavle, vy asi máme vás spojený s tím, že jste jako brněnská kapela. I když ty jsi mi říkal, že v Brně už skoro nikdo z vás z Progresu nebydlí, že už jste se roztrkali
1: tak
0: jako do okolí.
1: Samozřejmě žijem tak jako většinou na venkově, skoro všichni a scházíme se akorát na zkoušky a na koncerty vyjíždíme a tak dále. Ale jsme brněnská kapela, to je samozřejmě, že nikdo to jsme nikdy nezměnili.
0: Ty tam ten přízvuk máš, ale pozor, ty vlastně jsi se narodil ve Velkých Losinách, je to tak?
1: Já jsem se narodil na cestě ve Velkých Losinách, ale mládí jsem strávil v Karlových Varech.
0: Ve Varech, no. Já jsem si
1: a to jsem měl drsnej karlovarský přízvuk teda, že jo.
0: A to si o něj musel přijít teda.
1: To je takový jako, no už jsem
0: ten
1: samozřejmě.
0: Ten záperočeský takový.
1: Já jsem měl, no asi ten přízvuk brněnský mám samozřejmě.
0: Já se tě na to Brno ptám z toho důvodu, že vy ještě letos a konkrétně v tomhle měsíci vyrazíte z Brna a po dálnici D1 se dokotrcáte až sem do Prahy, do Lucerna Music Baru, kde 29. je to tak, říkám to správně.
1: No, září, no.
0: 29. září máte koncert Progresu.
1: Ano, je to takový pomyslný vrchol té letošní sezóny našeho nekonečného turné, který se odehraje v Praze právě v Lucerně 29. září a v Brně v sále Semilasa 8. října. Samozřejmě je k tomu ještě dalších spousta jiných koncertů, hrajeme v Ostravě a v Hradci.
0: To jsem koukal, že vy docela jako hrajete, to, no. Jasně,
1: nebudu zahlcovat těma termínama, protože se soustředíme teďka na to, páč, to je takový náš vrchol a samozřejmě tyhle ty dva koncerty budou malinko trošku jiný než jinde.
0: Nabízí se otázka, v čem to bude jiný? Tyhle
1: no bude koncerty. To jiný samozřejmě v tom, že tam třeba máme hosta třeba, nebo že budeme hrát i nějaký jiný písničky. Tentokrát právě jsem si říkal, že zařadíme, protože Zdeněk i na tu solovku si vzal jednu píseň od Romana, kterou zpívá a složil, a jednu píseň ode mě, kterou jsem složil, takže takový ten pestřejší zvonek tam ukážeme taky třeba právě, takže to budou vlastně novinky a já, který se stavu obvykle playlisty, tak se snažím právě to vždycky postavit tak, aby tam samozřejmě byl takový ten rozsah, jednak takový průřez tou naší sáhodlouhou minulostí a vždycky nějaký novinky a vždycky nějaká taková.
0: A kecají ti kluci do toho, že ty jim dáš něco na zem, že jo, u odposlechu na papíru napsaný setlist a říkají ti, ty se zblázni, proč tam dáváš tohle, nebo je to čistě ve tvý režii?
1: Někdy jo, ale oni si, já si myslím, že to je spíš, oni jsou prostě na to zvyklí, že spoustu takové věci, jako já dělám a starám se o tyhle ty takové organizační věci, že jo? Takže oni můžou žít svým bohemským uměleckým životem.
0: A to prostě. By si ale mohl udělat, ne? Dá tam nějakou, kterou jste nehráli 20 let.
1: No tak určitě to právě děláme, takže vždycky vytáhnu ještě nějakou právě úplně nějakou super starou pecku třeba. Zrovna třeba takovou, jako si můžeme pustit prostě teďka zrovna.
0: No klidně. Jo, ale musíte se to učit, když dáte něco fakt starého, co jste nehráli, tak znova se to jako oprášit. Anebo,
1: já si myslím,
0: nebo
1: že
0: tam
1: většinou
0: je.
1: To naskočí. Většinou jo. To tak jako naskočí, ale já jsem ten typ, co má celou životně problémy s textama.
0: No a to chci právě, tak muzikant, basák, kytarista, bubeník, tak se z toho, když mu to jako nenaskočí, tak se z toho vylže. To si pojďme říct, ale zpěvák.
1: Jo,
0: ten se z toho...
1: ale ono to skoro vždycky naskočí potom v krizi, jo. Já to znám, já jsem úplně, totiž nejhorší je, když člověk nad tím začne přemýšlet, jo. Musí to nechat jet. Když nad tím přemýšlím, tak si naraz před písničkou, kterou hraju už já několik let, řeknu,
0: a
1: o čem to vůbec vlastně je?
0: Co já tady vlastně budu
1: zpívat? A protože jsem takový tvůrčí, tak si vymyslím třeba nějaký úplně slova, které tam vlastně nejsou,
0: ano.
1: A mám pocit, že to tam patří. Jo?
0: Takhle, když to člověk dokáže, že prostě tu sílu toho okamžiku, že se přes ní přenese tím, že tam zaspívá něco, co tam není v originále, tak je to super.
1: Ale většinou se to nějak nahodí a musím říct, že naši fanoušci to já opravdu je miluju, protože jednak jsou strašně věrní a jednak jsou strašně tolerantní, takže kolikrát už vidím, já se právě pamatuju, strašně bylo srandovní, když na začátku jsme začínali hrát, tak většinou chodili jenom takový ty starší,
0: jo,
1: takže to bylo, ale pak začali chodit i jejich rodinní příslušníci, mladší děti a vnuci.
0: Vnuci.
1: A ti už ty texty neznali naraz. Jo? No, jsem si myslel, já oni to neznají snad nebo co. Protože já jsem zvyklý očítat zrtu, když jsem v krizi. Že?
0: Vidím,
1: že oni si to zpívají, tak jsem to... A teď jsem se bál strašně a naraz jsem zjistil, že oni to znají taky. Takže se chytuji i takhle.
0: Nejlepší možná situace.
1: Úžasný. No.
0: Jaká bude ta nějaká trošku
1: archaická? Dáme si toho prastarýho Mauglího.
0: Mauglí, ježišmarja, to je moje taky docela srdcová záležitost. Děkuju moc krát za tenhle výběr.

0: A co takový Pavel Váně z kapely Progress 2? Rockerova rána na beatu.
1: Pavle, víš, co mě zajímá? A využiju toho, že tě mám tady. Vy vlastně se fakt na scéně 60 let. Ono to je 58, ale to už se klidně dá zaokrouhlovat.
2: No ale my jsme všichni hráli ještě předtím s někým, že?
1: No jasně, že jako progres.
2: Jo, progres, jasně. Jo.
1: Ale když teďko, kdyby se, vem si hypotetickou situaci, jo. Před 60 lety, kdyby si se mohl vrátit zpátky, co by si tomu Pavlovi, tehdy ještě Pavlíkovi, jo, řekl... Ty hovado, nedělej to.
2: No, tak já bych to zhrdul asi tak, že hlavně před těma letami, když jsme začínali, tak to vlastně všechno bylo celý postavený především na kamarádské bázi, že jsme byli kámoši a měli jsme takovou vizi, že to budeme dělat trošku jinak než všichni ostatní. Ještě jsme samozřejmě neuměli tak nějak moc hrát, ale elán byl prostě a radost toho.
1: No, myslím si, že i ten hudební žánr, že to bylo docela jako úplně...
2: Tak, no a my jsme si na začátku už řekli, že právě, že nebudeme být třeba ve svém středu nějakého třeba solistu typu, jako třeba Blue Effect měli Radima Hladíka, ano, ano. A že nebudeme být vlastně ani jednoho z hlavního zpěváka, jako byl třeba Vláďa Bišík právě, Blue Effect taky třeba, že jo. A tak jsme to stavili na to, že ty sola nebudou jako exibice třeba nástrojového instrumentalisty prostě, ale budou spíš zapadený jako aranžersky do toho a že všechno budou prostě takový aranžma, zpěváci se budou střídat, budou mě používat i vokály a tak dále a prostě vznikala taková trošku nová hudba. Řekl bych k tomu ještě důležitou věc, že samozřejmě v tu dobu je rozdíl obrovský, třeba co už dneska asi není, že jsme měli všichni naprosto jednoznačně stejný světový názor, jakož i názor na politiku.
1: Jo.
2: Protože jsme měli všichni prostě jednoho společného nepřítele, to byl komunista, to bylo jednoduchý, že jo. Proti tomu jsme se snažili, my jsme samozřejmě nebyli žádní disidenti, i když jsme prožívali různý šelijaký ty zákazy později a tak dále, ale snažili jsme se tak jako tím jemným kultivovaným způsobem do textu zasadit nějaký ty jakoby protesty, že jo. Takže třeba dialog s vesmírem byl v podtextu vlastně o emigraci, že jo? A tak dále. Takovýhle ty naše, a většinou to je Tuláky třeba dodnes, že jo, o svobodě a tak dále. Velký rozdíl byl taky v tom, že třeba Tulák dnešní byla první deska, kterou jsme dělali bez cenzury.
1: No.
2: Do té doby vlastně vždycky všechno byla cenzura.
1: Já si úplně dokážu představit.
2: A vždycky nám to někdo prostě samozřejmě, který vůbec nevěděl, tak nám zakázali třeba z dialogu heroin, ačkoliv si vůbec neuvědomili, že to je protidrogová píseň v podstatě.
1: Ano, ano.
2: A tak dále, a tak dále. Takže si myslím, že ten rozdíl je opravdu v tom především, že i jako my jsme kámoši furt dodnes, že všechno funguje, ale třeba už, když jsem narazil na tu politiku, tak už se neodvažuju prostě vůbec takový téma nastolit, protože vím, že už ty názory nejsou shodný prostě a samozřejmě to ovlivňuje i potom třeba výběr nějakých těch témat a tak dále, kdy samozřejmě
1: už to
2: není tak úplně jednoduchý. Takže samozřejmě jsme starší, navíc ty ega taky trošku narostly, že jo, každý si má trošku si víc prosazuje ty svoje, takže nakonec vlastně všechno musí vznikat nějakým kompromisem, prostě jinak by to nejelo.
1: Víš, co mě ještě napadá, jako otázka, vy jste vlastně, ty jsi byl v kapele, pak jsi tam nebyl a byla zpěvačka. Jeden okamžik byl, chvilku byla zpěvačka v progresech. Pak už nikdy ne, že jo? Ani nikdy předtím.
2: To je, já to teda osobně historicky trošku vyděluju, protože to se týká kapely Progres Pokrok.
1: Ano.
2: Což bylo takový, že jako já jsem to testoval, že dokonce i někteří fanoušci už to neberou jako řadovku Progress prostě, jo.
1: Rozumím.
2: Že to byla taková změna a to byla taková ta parodická věc na takový ty 50. léta a tak dále, takovou tu kulturu prostě jinou. Takže ta byla zpěvačka, to já jsem nezažil, protože v to období jsem byl mimo kapelu, protože jsme...
1: No tam byl snad jenom Zdeněk
2: protože ono se to docela střídalo, že jo, a vlastně ta sestava, s kterou hrajeme dodnes, vlastně pomalu vznikala až po revoluci, že jo, vlastně. A dokonce ani po revoluci s náma hnedka třeba nehrál Román, ani Miloš Morávek dokonce ne. Ty občas hostovali na takových těch akcích, kdy já jsem k nějakým těm výročním koncertům dělal třeba takový, sezval ty bývalý muzikanty, aby to zahráli takový pelmel toho.
1: A všeho. Ještě jedna věc, takový jako, že jak to bylo předtím, jak je to teď, ono se říká, je to takový klišé muzikantský, že bubeník se vyvíjí, gitarista, zpěvák, ale basák, ten je furt stejný. Jo. Potom, co teda odešel Pavel, no. Tak vnímáš to, že to takhle jako fungovalo? Nebo ne?
2: Já teda Pavla velmi, velmi postrádám. My máme štěstí.
1: Pavel Pelci doma.
2: Pavel Pelc, samozřejmě. Máme štěstí, protože všichni basáci, kteří přišli teďka hraje Dalibor Dudovský a je skvělý. Ale Pavel byl takový jiný trošku, Pavel byl takový nenápadnější, takový sluha. Dalibor je výborný, ale pro mě třeba už je to trošku moc technicky už občas, jako zatímco ten Pája to tak jako... A navíc Pája byl prostě, ne že by Libor nešlapal, jo, ten šlape skvěle, senzačně, ale Pája byl prostě tahoun kapely, takovým způsobem, že dokonce i Zdeněk za bubnama říkal, že ho vlastně táhne.
1: Takže velitel rytmický sekce byl Pavel teda,
2: jo, jako Zdeněk. Jako by to, tak, že jo, no. Což nechci ho samozřejmě zveličit úplně, ale samozřejmě každý ten muzikant má jiný ten svůj přednes, každý do toho něco vnese, že jo.
1: Jaký bude přednes teď, co dáme za pecku?
2: Tak já si myslím, že by bylo dobrý dát píseň o jablku třeba.
1: No, panečku, děkuju.

0: My jsme tady s Pavlem Váněm, zpěvákem a kytaristou skupiny Progress 2, už probrali jako hodně věcí. Kapela jako taková, kdyby si si měl vzpomenout, když jste dělali 40 let, to je 20 let zpátky, že jo, tak jste na koncert pozvali skoro všechny členy vlastně do té doby Progressu. Když budete dělat k 60 nám koncert, dokázal by si ještě vzpomenout na každého jednoho, kterého člena, který hrál v Progressu?
1: Já bych si samozřejmě rád vzpomenul, ale některým už můžu mávat jenom nahoru.
0: Jasně,
1: do té nebeské kapely. Bohužel, to je bohužel zákon, který se dá změnit a hlavně doufám, že do té doby ještě všichni ve zdraví vydržíme. Ale je pravda, že ta kapela jako samozřejmě funguje dlouhodobě a jak už jsem mluvil o tom, trošku se to mění, takže se mění i to, že dneska třeba se nějaký čas třeba nemusíme ani vidět, že si každý dělá něco svýho.
0: A to je ale přece paráda, ne?
1: No
0: to
1: jasně,
0: je, jako, že o sobě víte, a jo, a klidně se nemusíte 3 neděle nebo měsíce nemusíte
1: no
0: vidět.
1: No a ono je tam hlavně, no. Já si myslím hlavně taky je to, že my jsme od jak živa zvyklí právě autorsky jako tvořit všichni vlastně.
0: Jo, takže
1: kapela.
0: Každý má to ještě
1: takže,
0: svoje.
1: Takže vlastně tím pádem každý má trošku přesah těch skladů, kdy sám soudně uzná třeba, že tohle to není úplně zrovna vhodný pro tu kapelu, tak si to udělá třeba někde bokem, jo? Takže Roman třeba si udržuje asi ještě 2 bokové kapely, které...
0: No pro Romana je to takový zdroj.
1: Jo, jasně, že muzikanti samozřejmě dnešní třeba často hrajou ve více kapelách, ale jasně, především proto, aby se uživili, což asi není zrovna ten náš základní důvod, u nás je spíš to proto, že mají třeba tvorbu jinou, jo? Takže zde měl třeba ty Chunky Show, jo, třeba jo. A tak dále. Já jsem občas oživil svůj bronz a nebo jsem hrával a dodnes ještě občas někdy hrajeme s takovou akustickou sestavou VKV.
0: Ano.
1: A teď jsem třeba oživil právě takový projekt malej, protože docela rád hraju v malých klubech, kde je to takový třeba z očí do očí.

0: lákavou hudební minulostí, takže tam třeba zahraje prostě Válka je vůl Vocinkov třeba, jo, který jsem tam naspíval kdysi dávno před tisíci lety.
1: Řekni mi ještě jednu věc v tom Brně, ty jsi zmínil Alberta, synkopy, to jsou vlastně všechno jakoby brněnský tělesa. No. Existuje mezi váma v tom Brně taková jako soudržnost, anebo si jdete po krku, jako všude jinde?
0: Já myslím, že tak celkem ani moc si po krku nejdem. Jako já si pamatuju jenom, že mě to překvapilo, že kdysi dávno si pamatuju, když jsem hrál v synkopách, tak to tak bylo. Jo, jakože synkopy byly prostě musíme že všechny převálcovat a tak, ale myslím si, že dneska už ani ne. No. Jenom dopovím, takže třeba tam hraju tady o těch synkop, že jo, nebo jsem vytáhl takovou pecku, kterou jsem složil pro kolegium muzikum, když jsem tam hrál. Takže to jsou věci, které se prostě neslyšeli třeba obrovskou dlouhou dobu. Samozřejmě jsou tam i nějaké věci z bronzu a z boule a tak dále. A je to takový zvláštní, protože je to úplně jinak. Už jsme to párkrát odehráli a mě to strašně baví, protože tam samozřejmě je i prostor na pár historek z natáčení a tak dále, když člověk nemusí jet takový ten rokový show velký, že jo, je výšní a je to taky z očí do očí. Takže všichni mají teďka trošku nějaký takovýhle projekt, prostě ještě svůj, kde si můžou odbít tyhle ty svoje osobní věci, ale samozřejmě o to více můžeme těšit na společný koncerty s Progress. A
1: což bude ten nejbližší teďko v Lucerna Music Baru 29. září a v Semilase je to 8. října.
0: Takže na to se těšíme a strašně zveme všechny fanoušky, páč to bude určitě zase bezvadný. A hlavně taky děkujeme Rádiu Beat, protože v našem mediálním undergroundu je to vlastně jediný partner, s kterým kooperujeme.
1: Já bych řekl, že Progress 2 je naše domovská kapela, že to existuje prostě taková family, jako stáj býťácký kapel a Progress, ty tam jsou, že jo. No. A vždycky byly a vždycky budou a vy to dobře víte, za poděkování samozřejmě děkujeme. A když jsme u toho, že vy se vlastně sejdete teď na těch dvou koncertech, o kterých jsme tady hovořili, je něco, co bychom si dali jako takovou jako potvrzovačku nakonec?
0: No samozřejmě, dáme si třeba svižnou věc, tuláka, tvůj kód.
1: To si myslím, že bude naprosto geniální. Pavle, děkuju, ať se daří, ať se koncerty vydaří, pozdravuji myslím, víš, co jsem chtěl říct za slovo, kluky.
0: Jo.
1: Hele, vidíš to, kluk, chlak. Jak už jako taky.
0: Díky taky všem a Rádiu Beat a hlavně zdraví naše všechny fanoušky a příznivce a žije Big Beat.
1: Pavle, děkujeme, měj se, čau, ahoj.
0: Ahoj.

0: jsou si ty jazyky podobný, protože tahle skladba se v češtině jmenuje Tvůj kód, slovenský Tvůj kód, německý Deine kód, maďarský a kódot. Což je skoro úplně něco jiného. Je za 2:10, Rockerovo ráno a Pavel Váně, to je pryč. Další Rockerovo ráno nás čeká příští týden v pátek a opět se máte na co těšit.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte prosím býťáci pozorní u Nového Města nad Metují na Náchodsku na 14. Je tam bouračka dvou osobních aut. V Brně v Žilkově ulici je osobák mimo silnici. V Ústí nad Labem v Přístavní ulici je silný provoz, hlavně kvůli bouračce nákladního a osobního auta. V Mostě v Žatecké řeší bouračku dvou osobáků a ještě Ostrava v ulici nad Porubkou je silný provoz kvůli havárce autobusu a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, během dne na severozápadě a západě lokálně zaprší, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a mraku ubude, teploty 18 až 23. Zítra slunečno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 19 až 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Plzně prohráli v úvodním kole Evropské ligy s Unionem Saint-Gilloise 0-3. Západočeši vyhráli jen jedno z posledních pěti soutěžních utkání. Nedaří se jim tak ani pod novým trenérem Kováčem. Fotbalista Černý pomohl Bešiktaši Istanbul k vítěznému vstupu do Evropské ligy. Dal vítězný gól při výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s Hloškem a Coufalem naopak prohrál na hřišti Ofi Kréta 0-2. Hokejová extraliga dnes nabídne 6 zápasů. Více sporták Petr Plintovič.
2: Jako první se začne hrát v Třinci, kde domácí oceláři hostí od 17 hodin Kometu Brno. V 17.30 vyjede na led Mladá Boleslav s Karlovými Vary a Litvínov s Pardubicemi. Tři duely druhého kola začnou v 18 hodin. Kladno přivítá Spartu, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň.
1: U některých léků se chystá největší změna za 20 let. Asi zmizí příbalové letáky. Nová evropská legislativa umožní jejich nahrazení digitální verzí. Pacient ale dál bude mít právo na papírový leták zdarma. Na obalech by se také mohly objevit jednoduché piktogramy. Legendární horolezec Reinhold Messner večer oslavil 82. narozeniny. Aktuálně je s manželkou v Pákistánu a na Instagramu napsal, že je stále zvědavý, má sny a chuť na další dobrodružství. A nakonec v Jablonci nad Nisou se zítra uskuteční benefiční multižánrový festival Harmonifest. Nabídne soutěž mladých hudebních autorů, koncerty zkušených muzikantů a program pro děti i dospělé. Součástí bude také osvěta o cystické fibroze, duševních onemocněních a poruchách autistického spektra. Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostanou Vejvodák a Rolling Stones.
0: Klasika.

Queen a We Are The Champions ve čtvrt na 11 dopoledne. Možná ta zpráva už k vám přiběhla, možná třeba ne, ale letouny britské Royal Air Force, tedy Red Arrows, zrušili dnešní přelet nad Prahou, měli nad Vltavou a nad Karlovým mostem přelétat někdy okolo 14. hodiny, ale neproletí a nepřeletí, ten program tady v hlavním městě je zrušen, takže kdo byste chtěli vidět a slyšet Royal Air Force letku Red Arrows, tak musíte vyrazit na víkendové dny na to na ostravské letiště v Mošnově. Toliko tedy tahle informace letecká. Co se týče muziky tady na beatu, za chviličku Bruce Springsteen, Ota Petřina a Dire Straits.

že slíbil jsem vám Bruce Springsteena a nakonec jsem vám zahrál Bruce Springsteena. Za okamžik AC/DC, taky Vladimír Mišík, anebo Mrožová záležitost od Beatles. Co se týče menšinových sportů, za chvilku máme pozvánku na zítřejší zátopkovou desítku a také na závody ne do vrchu, nýbrž do strmého vrchu. Za okamžik v menšinových sportech.

0: Většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy ve skupině čtvrtí. O pořadí rozhodla výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmifinále Češi nastoupí proti Belgii. Cyklista Matias Vacek bude mít od příští sezony ve stáji Lidl Trek nového týmového kolegu Felixe Gala. 28-letý Rakušan letos skončil třetí na Giro i Vuelte. Zítra se u Staré Boleslavy poběží zátopková desítka, závod na trati, kde Emil Zátopek trénoval. Běžci si mohou vybrat 10-kilometrovou trať nebo štafetu dvojic na 2 5-kilometrových okruzích. Akce startuje v 10.30, dětské běhy jsou na programu od 12.30. Naši nejlepší motokrosaři míří do Opatova nedaleko Svitav, více Petr Kovář.
2: Slovenský jezdec v barvách českého týmu Orion Litomyšl Pavel Repčák má letos výbornou formu. Po získání titulu na Slovensku má šanci přidat další, a to český v hlavní třídě MX1. S výraznou bodovou ztrátou je totiž za Repčákem Martin Krč z HT Group Racing a třetí potom s další ztrátou Vašek Kovář. V klase MX2 vede o jeden bod Petr Radovský před Tomášem Pikartem, takže souboj o prvenství je hodně vyrovnaný. Ve veteránech má blízko k dalšímu triumfu Petr Bartoš a v juniorských 85-kách vede nově Dominik Hasoň. Předposlední republikový závod začíná v Opatově v neděli ve 13 hodin. Dopoledne jsou na pořadu tréninkové jízdy.
1: V Chýnově u Tábora se zítra pojede 34. ročník závodu motocyklů do strmého vrchu. Jde o nejdéle pořádanou akci svého druhu v Česku. Zítra pokračuje ve Svitavách seriál Mistrovství republiky ve flatreku. K vidění bude kompletní česká špička, včetně hostů z motokrosu a cizinců. Start závodu je ve 14 hodin. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech. Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Byl tam tenkrát ve studiu takový šmelc, že i ta zpětná vazba se jim tam hodila do toho krámu. And the Walrus, Beatles na beatu za skoro 11 minut, tedy bude 11 hodin dopoledne. Dneska je pátek, čteme vaše pozvánky a tipy. Luboš Pospíšil Trio hraje dneska od 18 hodin v Úštěku na nádvoří starého děkanství na Mírovém náměstí. Moc děkuji, přeji krásný den, podepsaný Pepa. Okrašlovací spolek Sypejte ptáčkům zve na koncert slovenské kapely Longital. Dnes v 21 hodin Art Rock Bistro u Lípy v Třebíči srdečně zve Dan. A ještě jedna, zvu vás na do klubu Mír v Uherském Hradišti na třetí ročník Zero Calypse. K tanci a poslechu vás ovlaží kapely Satisfaction, Six Degrees of Separation, Made by Zero a Hazy Decay Hazy

0: Na konci od kapely Megadeth, pozor, ten název řeknu francouzsky, ta skladba se jmenuje A tout le monde. Teď je za 2:11, připraven je Petr Šimáček na dopolední zprávy poslední, hned po zprávách Rainbow, Jan Sahrahedl, anebo Juráhy.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D56 na 48. kilometru od Frýdku Mísku na Ostravu. Pozor, jsou tam rozházené nějaké kartony na silnici. A na D7 na 67. kilometru od Prahy na Chomutov leží na dálnici trubka. Pozor také na 43. na Blanensku u Černé hory. Tam se jezdí kyvadlově. Jedním pruhem je tam bouračka osobního auta a na místě hasiči, záchranka i policisté. Ve Vítkovicích v Lidické se jezdí také kyvadlově. I tady je silný provoz policie. Tam provoz řídí kvůli havárce dvou osobáků. V Českém Těšíně ve Frýdecké ulici se srazil autobus a osobní auto. V Ústí nad Orlicí v Moravské ulici jsou v sobě dvě osobní auta. Podobná dopravní nehoda dvou osobních aut se řeší i v Chebu v Březinově ulici. A ještě Ústí nad Labem v Masarykově ulici. Pozor, býťáci, osobní auto tam srazilo chodce.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, během dne na severozápadě a západě lokálně zaprší, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a mraku ubude, teploty 18 až 23. Zítra slunečno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 19 až 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistky Waldemanová a Šalková skončily v São Paulo ve dvouhře ve druhém kole. V deblu ale pokračují každá se svou spoluhráčkou a pokud obě uspějí v dalším kole, utkají se v semifinále. Sara Bejlek vypadla ve čtvrtfinále turnaje v Mexiku. Premiér Babiš navrhl společný evropský program protiraketové obrany, podobný projekt už ale existuje. Zatímco Babišův Europatriot nemá konkrétní informace o financování ani fungování, tak Freja se už připravuje. Evropské země na ní spolupracují s Ukrajinou, Česko se ale nepřipojilo. Lobista Janoušek žádá po státu odškodné 10 milionů korun za znehodnocení peněz, které mu policie během vyšetřování kauzy Šambon zajistila. Stát prý měl peníze uložit tak, aby pokryl jejich ztrátu způsobenou inflací. A nakonec, v Hrusicích u Prahy se po rekonstrukci otevřel obnovený památník Josefa Lady. Interaktivní expozice představuje jeho kresby, knihovnu i zrekonstruovanou pracovnu s původním vybavením. Vnuk malíře Josef Lada k tomu říká.
2: To muzeum jako strašně prokouklo a skutečně jako tou expozicí do toho 21. století jako vniklo, přišlo se tady interaktivní prvky, které tady dříve nebyly. Nejsou tady sice pověšený jako desítky obrazů nebo reprodukcí, ale je to prostě děláno jiným způsobem a návštěvník si přijde na své, protože ty věci uvidí, jak by řekl, v jiné dimenzi.
1: To byly poslední dopolední zprávy. Víkend se blíží čím dál víc. Užijte si ho. Teď tu máme Rainbow.

To jsou Uriah Heep a Rainbow Demon. Za 10 minut bude 11:30 dopoledne. Další pozvánky dnes od 6:30 večer. Můžete vyrazit na poslední live koncert na Aqualoka v Českých Budějovicích. Bude to jižanský rock underground v podání dvou legendárních kapel. Jejich začátky sahají až do 70. let minulého století. Vystoupí Troglodyt a Idiot Bastard Son. Přijďte včas, otevřeno od 16. Děkuji a hezký víkend všem. Zdeněk. Zdravíme posluchače Rádia Beat, rád bych vás pozval na koncert, který se koná dnes v Tuchlovicích u Kladna, ve známém rockovém chlívku u Marcela. Vystoupí tu několik divokých a tvrdých part, jako třeba Našrot, Moštárna, Snad, Propan Butan a další. Druhý den, tedy zítra v sobotu, Našrot zahraje v Břeclavi v rockklubu Pixla. Přijďte zapařit, bude to mazec, zve Hraboš právě ze skupiny Našrot. Další své tipy posílíte SMS-kou 720 001 222, e-mailem na studio@radiobeat.cz, a kdo máte chuť a je vás hodně a to je dobře, tak můžete poslat zprávu textovou přes aplikaci Rádia Beat anebo hlasovou zprávu také přes aplikaci Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Když tady dneska čteme vlastně pozvánky zdarma do našeho éteru, ať už na dnešek nebo na zítřek, tak zrovna Žlutý pes, který dohrává skladbu, která se jmenuje stejně jako kapela, tedy Žlutý pes, tak hraje zítra 19. ve Vintířově na slavnostech, což znamená, že zítra ve Vintířově můžete Žlutého psa vidět na vlastní oči a slyšet tedy na vlastní uši. Kdyby náhodou jste neměli cestu do Vintířova, můžete vyrazit na jinou kapelu než Žlutý pes, a to sice na kapelu Koda a nebo Snickers, hrají zítra 19. v Kulturním domě v Předslavi u Klatov. Začátek koncertu Kody je ve 20.30. Martin Uxa poslal tuhleto pozvánku a my samozřejmě Martinovi děkujeme a s radostí skazujeme a vyřizujeme do éteru. Svoje tipy, kam se dá dneska vyrazit na měkká břicha, nebo na rock'n'roll, nebo na metály, nebo na čaje rockový klidně, ať už teda dneska nebo zítra, tak posílejte SMS-kou 720 001 222 nebo přes býťáckou aplikaci, tam můžete, a vy to dobře víte, poslat jak hlasovku, tak i textovku. Což můžete vlastně udělat i e-mailem, jo, když se tak jako na to přijde. studio@radiobeat.cz

0: Tahle píseň se jmenuje 747 s podtitulem Strangers in the Night, Saxon na beatu, 4,5 minuty před 12. hodinou. Čekáme na Pepu. Pepa Lábus má zpravodajský přehled dne připravený, za chviličku nám ho přednese. Po zprávách potom Johnny Winter jako bluesová dvanáctka.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte pozorní na dálnici D1 z Brna na Prahu na 71. kilometru před Zručí nad Sázavou leží na dálnici nějaká kovová tyč. Pozor také v Českých Budějovicích na 20. Je to kruháč u Decathlonu na příjezdu do Českých Budějovic od Písku. Bourala tam dvě osobní auta. V Plzni u Boleváku v ulici Na Sudech je osobní auto ve sloupu. V Jihlavě v Havlíčkově ulici se srazila dodávka a osobní auto. V Praze na Flóře ve Šrobárově ulici řeší bouračku dvou osobáků. Na Praze 5 na Hořejším nábřeží stojí pravý pruh, je to u ulice Jindřicha Plachty. Autobus tam narazil do stromu a pozor také v Táboře v Budějovické ulici vyšetřují

0: dopravní nehodu dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. V severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přeháňky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Zítra se částečně vyjasní a mírně oteplí. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejový Slovan Bratislava se znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem oficiálně představit českým protějškům na konci září. Fotbalové kluby Bohemians 1905 a Slovácko dostali pokuty za chování svých fanoušků. Pražané zaplatí 80 tisíc za pyrotechniku a předměty na hřišti. Slovácko pak 60 tisíc za pyrotechniku, která zdržela zápas. Premiér Babiš dnes řekl, že Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Navázal tak na slova polského premiéra Tuska. Ten varoval, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Podle ministra vnitra Metnara policie v posledních dnech operativně posílila hlídkovou činnost v blízkosti nádraží hromadné dopravy. Napsal to server iDnes.cz. U některých léků se chystá největší změna za 20 let. Zmizí pravděpodobně přípalové letáky. Nová evropská legislativa umožní jejich nahrazení digitální verzí. Pacient ale dál bude mít právo na papírový leták zdarma. Na obalech by se také mohly objevit jednoduché piktogramy. Britští akrobaté Red Arrows zrušili dnešní přelet nad Prahou. Skupina se ale o víkendu představí na dnech NATO na letišti v Mošnově. Na Sněžce energetici pokládají nové elektrické kabely, staré už dosluhují, obnoví skoro půl kilometru vedení mezi trafostanicí, poštovnou a českopolskou hranicí za zhruba milion korun. Tolik ze zpravodajského přehledu dne, teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: To byly pánové Simon a Garfunkel v programu Rádia Beat ve čtvrt na jednu odpoledne. Jedete-li, a to je dopravní informace, po dálnici D5 od Plzně směrem na Rozvadov, tak je silný provoz, už kolem Plzně se to táhne, potom v úseku Sulkov-Nířany je zácpa minimálně na 10 minut, pak to chviličku jede kolem Heřmanky a u Ostrova je další zásek směrem tedy na Rozvadov, pracují tam silničáři, je tam dlouhá stojící kolona, takže vy, co máte namířeno od Plzně na německou hranici, na Rozvadov, po dálnici D5, počítejte s tím, že se na chviličku zaseknete. Ještě jedna dopravní informace z býťácké aplikace od Míry, který ví, kde se měří.
1: Zdarec, tady řidič Mira. Cesta z Dobrušky na Nové Město v obci Běstviny, černá oktávka s puchejzem vepředu, pozor!
0: Kde se měří, to mi připomínalo tu dívčí válku. Kteří věří, měří, peří. Že bych už to měl?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

vždycky, když jsme byli s malý s bráchou, tak jsme sválně šilhali a mami nám říkala, nedělejte to, nebo vám to zůstane. Zatím teda, když takhle zašilhám klidně i teď, tak ještě mi to nezůstalo, ale nebudu to pochopitelně pokoušet. Cross-Eyed Mary, Jethro Tull na beatu, minuta a půl před půl jednou odpoledne. Za okamžik uslyšíte Vohnouty, myšleno tedy autorské čtení z jejich knížky 30 svíček na dortu, taky Midnight Oil, ale ze všeho nejdřív Beatoskop, který je dnes s Petrem Šimáčkem.

0: Bítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přichází popřát Petr Šimáček. Apple představil pro chytré hodinky Apple Watch funkci Audio Intelligence, která dokáže průběžně poslouchat okolní zvuky. Má pomáhat například nedoslýchavým nebo těm, kteří si chtějí připomenout předchozí rozhovory. Zároveň ale vyvolává vážné otázky ohledně soukromí. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Technologie Audio Intelligence poslouchá vše kolem. A hlavně to neustále vyhodnocuje. Když přeslechnete větu, funkce vám přehraje a přepíše posledních 15 vteřin. A z dlouhé schůzky vám AI rovnou vygeneruje přehledný stručný výtah. Apple tvrdí, že je to bezpečné. Všechno se zpracovává přímo na čipu hodinek a nikam do cloudu nic neodchází. Jenže je tu jedno ale. Hodinky pasivně odposlouchávají i přivádějí na text i hlasy lidí kolem. Aniž by o tom věděli. Je to režim takzvaného trvalého odposlechu prostředí. Pomocník je to sice geniální, ale v práci nebo u piva si teď budeme muset dát větší pozor na to, co a před kým říkáme.
0: Bítoskop.
1: Google přepracovává časovač v aplikaci Hodiny, nově nabídne rychlé předvolby 1, 5, 10, 15 minut a při více časovačích zobrazí 4 najednou ve dvou sloupcích. Aktualizaci se k uživatelům dostává postupně.
0: Bítoskop.
1: Škoda zlevnila modely v akční verzi Easy. Fabie začíná na 400 tisících korunách, Kamiq na 460 a Karoq na 680 tisíc korun. Součástí všech verzí je také metalický lak. Čas pro Bítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 31. Duo Egon. Rok 2004. Čte Honza.

Duo Egon bylo pak tak moc hodný, že s naší kapelou spoustu let jezdilo po všech čertech. Sedělo s náma v dodávce i v šatně a se svojí sestavou vystupovalo pravidelně v polovině koncertu, kdy jsme my s Matějem odstoupili na kraj pódia a nechali je tam samotný. Ruku na srdce. Někdy se to povedlo víc, jindy míň. Sem tam drhlo synchro, nebo se někdo z dua nestihl oblíknout, taky se stalo, že zvukař zapomněl pustit hudbu, ale samozřejmě to nikdy nemělo vliv na bouřlivý ovace po každý odtančený sestavě, protože zpestření koncertu to každopádně bylo. A potom se ku podivu stalo, a proto o tom vlastně mluvíme, že si Dua Egon všimla Česká televize a nabídla jim v pořadu Pomeranč svoje pravidelný taneční okýnko. To jako bez legrace. A kluci to vzali a pak jednou týdně křepčili na obrazovce před diváky z celé republiky a učili je svoje sestavy. Byl to vrchol jejich kariéry, po který na neurčito přerušili se smíchem svoje vystupování a i v tom Pomeranči se to samozřejmě bralo od režisérů jako fór. Jenže ne každý divák ho mohl pochopit a tak se nesporně našel alespoň jeden, co to zbaštil i s navijákem a opravdu s duem Egon doma před tou obrazovkou tančil. A dobře mu tak, když byl tak blbej.

0: tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Píseň Shine on Crazy Diamond, Pink Floyd na beatu necelé 4 minuty před 13. hodinou. Za okamžik zprávy s Pepou po zprávách tadyhle stouní koukám. Ano.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Tak zlobil nás Pražský okruh, dálnice vlastně D0 od D1 k D5 byl zavřený Lochkovský tunel, ale podle všeho, co tady sleduji na online vlastně zpravodajství policie České republiky, tak už by to mělo být opět tedy průjezdné. Na dálnici D5 na 20. kilometru

0: Ve směru od Plzně na Prahu v levém jízdním pruhu je bouračka osobního auta. Na místě jsou policisté, celé je to označené šipkou. Vy ale počítejte se zdržením. V Praze ještě jedna věc. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most v levém pruhu dvě osobní auta. Je to přímo u Europarku. Na to taktéž pozor a proto také stojíte v koloně. Dvě podobné nehody, jedna ve Strakonicích a jedna v Chebu. Ve Strakonicích v Ellerově ulici je bouračka cyklisty a v Chebu, pardon, na Chebsku v Aši, takhle je to správně, takže v Aši, v Čechově ulici je také havárka cyklisty. Brno ve Veří, osobní auto tam srazilo chodce a v Kroměříži na Hulínské vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. V severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Zítra se částečně vyjasní a mírně oteplí. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Nový trenér českých fotbalistů Santi Nenia oznámil svou první nominaci. Pozvánku dostali nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a také teplický Matěj Radosta. Do národního týmu se vrací také třeba Alex Král nebo Michal Sáček. Městský soud v Praze dnes potvrdil trest pro psychiatra Jana Cimického. Odvolací senát tak pravomocně poslal lékaře na 5 let za mříže a zakázal mu výkon lékařské praxe na 10 let za sexuální útoky a vydírání skoro 40 žen. Soud zamítl odvolání a ztotožnil se s původním verdiktem obvodního soudu pro Prahu 8 z konce dubna. Několika letá kauza tím dospěla k rozsudku. Cimický také musí zaplatit odškodnění obětem. Lotyšsko nakonec asi koupí české samohybné houfnice Morana od společnosti Excalibur Army. Původně mělo zájem o švédský model od BAE Systems Bofors, ale od plánu ustoupilo. Slovenský premiér Fico podle portálu The Kyiv Independent zrušil kvůli nemoci účast na třídenním summitu tzv. Karpatské osmičky na Ukrajině. Zastoupí ho ministr vnitra Šutaj Eštok. Fico bez podrobností a nečekaně oznámil cestu na Ukrajinu během včerejší návštěvy Prešova. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Rolling Stones na Rádiu B.
0: Classic rock.

jsem od Pitomec, já jsem tady v mladické nerozvážnosti, že si trošku hejbnu kostrou a malinko ne, že zatančím to ne, ale jenom tak jako se hejbnu v rytmu té skladby od Toma Robinsona a buď to jsem si přetrh přední skřížený kolení vás, ale to je blbost, že vzhledem k tomu, že už tam plastiku mám, tak to bych musel opravdu si utrhnout i tu plastiku a nebo se mi něco stalo s tím kolenem, jo, takhle si... Bolí to teda jako čert, zítra mám jít hrát hokejbal, tak se sám na sebe přijdu podívat. Uvidíme, Kabát dole v dole, Paul McCartney, živák skladby My Love, anebo Bad Girl od ZZ Top, to je muzika, která nás na beatu čeká za chvilku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Další pozvánky. Zítra zahraje v Janovicích nad Úhlavou na pivnici na Koupáku Big Beatová legenda skupina Brutus. Otevřeno je od 19. Brutus začne v 21. Přijďte k nám ukončit letní sezónu. Jste srdečně zváni. Šárka. Šárce děkujeme a přijdeme. Další pozvánka je na Ruin Fest. Ten se vrací do kulturního domu v Rabí na Sušicku. Zítra od 16:30 vystoupí například Noise Trap anebo Reflections of Karma. Vstupenky a veškeré informace jsou na ruinfest.cz. A ještě jedna pozvánka, nejkratší dneska, jo, je to pár slov. Ahoj, zítra, Strančice, Praha Východ, 100 zvířat, Michal. Michale, děkujeme, další tipy posílejte, Standa Rubáš se jim bude věnovat odpoledne až do večera, zadarmo, samozřejmě pozvánky, ať už na dnešek, anebo na zítřek. SMS-kou 2-3 věty na 720-001-222, e-mailem na studio@radiobeat.cz. No a potom můžete i přes bíťáckou aplikaci, toho posíláte nejvíc, ať už textovku, anebo hlasovku.

0: Polebili Black Sabbath, tak jak jsme si slíbili, dodrželi jsme slovo. Za okamžik Pepa Lábus, zprávy a pak Standa Rubáš a páteční hodina tupláků. První tuplák bude dneska se skupinou Lynyrd Skynyrd.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D3 na 118. kilometru ve směru od Veselí nad Lužnicí na České Budějovice je dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Na D5 na 3. kilometru na příjezdu do Prahy za sjezdem na Rudnou je ještě k řešení bouračka dvouosobáku, ale měli byste už projet. Pozor, v Praze na Kajetánce v Patočkově ulici v levém pruhu je bouračka nákladního a osobního auta. V Opavě na Rolnické srazilo osobní auto cyklistu. Pozor také na Náchodsku v Nové městě nad Metují, srazila se tam dvě osobní auta, v Liberci v Partizánské bouračka dvouosobáků a ještě Plzeň na náměstí Milady Horákové je silný provoz kvůli srážce autobusu a tramvaje. Vejvoďák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Vít.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Vít.

0: Radio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. V severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Zítra se částečně vyjasní a mírně oteplí. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejisty Zlína posílí americký útočník Hunter Fežis, který přichází na hostování z Pardubic. Extraligový šampion z loňské sezony by v ofenzivě Dynama nedostával takový prostor, proto odchází za větším vytížením o patro níž. Na východ Čech má ale vyřízené střídavé starty a tak může Pardubicím vypomoci v případě Marotky. Soudcovská unie se dnes ohradila proti výrokům premiéra Babiše, které pronesl v souvislosti s poslaneckou imunitou. Mimo jiné tvrdil, že funguje mafie, která vás zavře na objednávku. Podle unie by měl Babiš své výroky doložit nebo se jich zdržet. Nejmodernější evropské rychlovlaky Freccia Rosa právě procházejí zkouškami v Německu a Rakousku, jde o klíčovou část mezinárodního schvalování souprav, které mají od příštího léta spojit Itálii s Mnichovem. Původně se počítalo s letošním prosincem, ale start se kvůli zpoždění testů posunul. Českým cestujícím nové spojení pomůže k rychlejší cestě do Středomoří kvůli návaznosti v Mnichově. Ve Frankfurtu zemřel člověk na malárii. Letos už jde v regionu o třetí oběť této nemoci. Předpokládá se, že případy souvisejí s místním letištěm. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků. Na rádiu Beat.

0: Jak to Vejvoda vykecal ještě před svým odchodem, tak ano, první tuplák pátečního odpoledne byl od kapely Lynyrd Skynyrd a dohrál tak nějak v symbolickém čase 14 hodin na 14 minut, což teda nemůže být náhoda. S vámi je Standa Rubáš, který přeje příjemné páteční odpoledne i s muzikou pochopitelně. Teď aktuálně hrajeme dvojice písní od každé kapely či interpreta. Po Lynyrd Skynyrd to budou The Who, ale zároveň taky se vším možným dalším, co ještě dneska to páteční odpoledne přinese. Jednou z těch věcí zcela jistě budou pozvánky býťácké na to, co se kdy, kde, v kterém beatovém regionu děje. Tak ti, kteří poslali, ti už mají odškrtnuto, ta jejich zpráva tady je připravená, buď byla vyřízena, nebo teprve bude. Ale kdo ještě neposlal, tak by to měl udělat třeba SMS-kou nebo mailem, nebo přes nahrávátko v aplikaci Beatu, i to je možnost.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Na Beat the Who a jejich Tuplák Pictures of Lily byla poměrně snadná volba, vždycky platí a vždycky to opakuju, že tupláky se dělají tak nějak se snahou, aby jedna z dvojice písní byla slavná, známá, což tady v případě Pictures of Lily zcela jisté platí. No a pak byla ta druhá, kterou jsme si tak jako osvěžili a připomněli, ne, že by byla neznámá, ale není to úplně tak, že by se zase na první dobrou někomu mohla asi vybavit, pokud není vyloženě fanda kapely The Who. Go to the Mirror Boy se jmenovala, ta, která je právě teď za námi. Pojďme změnit úplně rytmus a styl, zůstat ve vodách rukových samozřejmě, ale dát si Whitesnake, ty vám slíbím. Is This Love jako takovou tu něžnou podobu a pak si dáme Gimme More Time.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků

0: Duplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.
1: Taková jsou pravidla. A taky říkají, že jedna muzika, aspoň tedy v tuplácích, jeden tuplák by měl být český, což pro dnešek zvládnul Jirka Růžek společně s veterány studené války Sovy. A taky jedou třídou dál. Jsou obě dvě za námi, nám zbývá nějakých 20 minut na to, abychom dál pokračovali v muzice hrané po dvou kusech na beatu. Jak už je to tady dávno, zaběhlou, letitou, vyzkoušenou a fungující tradicí, volím teď tedy na další minuty jinou kapelu. A dokonce i z jiné země, než jsou veteráni. Půjdeme do Skotska. Nazaret mi padly do oka, když jsem tady listoval archivem. No a nabídnem si Dream On jako známou a Higher and Fire jako tu, řekněme, méně

0: tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Tohletou baladou jsme skončili, abychom mohli pokračovat za malou chvíli něčím, co rozhodně balada není. Je to taková věc skočnější, navíc celkem tematická. Když se podíváte na náš bítový web, zjistíte, jak se Angus Young podepisoval fanouškovi na jeho vlastní dítě. To je jedna z těch čerstvých věcí, která se tam objevila. No a AC/DC ty si dáme právě za malou chvíli.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Teď do rubriky, co to vidí okomé modravé na dálnici D1. Červenou barvu v dopravní mapě ve směru na Brno od Ostrova Čic přes Popůvky až k té D2. Kolona tam je kratší než obvykle, ale o to hustší než obvykle. Počítejte s tím, že tady vás to dneska zpomalí. Zpomalíte taky, jedete-li už od Prahy na Brno, tradiční úsek Modletice Mirošovice, zkrátka Šmejkalka zase zacpala celý ten úsek nahoru do kopce na Popovice a potom dolů z kopce právě na Benešovskou. A až za Šmejkalkou se to rozjíždí a brzdí se v tuhle chvíli až právě před tím Brnem. To je kolona, kterou tady můžu vyhrožovat už takhle v podstatě po obědě. Na jižní spojce je taky poměrně husto, jednak se stojí už v podstatě od krče na výjezd na ulici 5. května, ale ono to vlastně pokračuje i pod tím mostem, kde se výjíždí na magistrálu, tak přes Spořilov po celé délce na Štěrboholi, za Štěrboholi až Běchovicům, počítejte s poměrně hustou pomalou kolonou. Z opačné strany stojíme od Černého mostu také na Štěrboholi. To mi tady hlásíte. A pak také hromadu ťukanců, což může být třeba 7.30 na 28. kilometru ve směru z Pardubic na Hradec, tak ono, že to vlastně dojezd do Hradce. Tady je jedna hlášená dopravní nehoda. Světavě Olbrachtova, tam máme vyšetřování, to je další jedno místo. Potom jedete-li s Chrudimi na Vyžice, tak před Míčovem, Sušicí, tam v těch místech je dopravní nehoda, o které byste měli vědět, a v Opavě je to Štěbořická ulice ve Zlatníkách, tam se vyšetřuje také.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů, ty noční ale klesnou na 7, v údolích až na 5. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Obránce Michal Plutnar končí kariéru. 32-letý bek měl letos pomoci k postupu mezi elitu prvoligové Jihlavě. Teď se ale loučí s profesionálním hokejem. Na vině jsou přetrvávající zdravotní problémy po otřesu mozku. V extralize odehrál 465 zápasů a ve sbírce má i mistrovský titul. Podlická přehrada se vyčerpala. V současnosti pomáhá průtoku Vltavy voda ze Slap. Hladina 6. největší nádrže v České republice za necelé 2 týdny klesla o 2 metry. Už teď je pod úrovní, na které vodohospodáři drží v zimě s rezervou na zachycení případných povodní. Lávky i některé lodě zůstaly na suchu a u Zvírotic se objevil ostrov zdávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody prosí dobrovolníky, aby odnášeli škeble, protože ty bez vody uhynou. Nepoměr mezi počtem začínajících a odcházejících pracovníků se v České republice začne brzy zvětšovat. Po roce 2030 přestane nastupovat zhruba stejný počet lidí, kolik jich odchází do penze. V roce 2045 bude na trhu práce chybět skoro 500 000 lidí. Nedostatek zpomalí ekonomický růst a zhorší veřejné finance. Ukazuje to analýza poradenské firmy Morček Republic. 16-letý student dnes na filipínské střední škole zastřelil nejméně 2 spolužáky a pak zbraň obrátil proti sobě. Dalších 10 lidí bylo zraněno a 4 z nich jsou v kritickém stavu. Střelby na filipínských školách zatím byly relativně vzácné, ale od června už jde o 3. podobný incident. A je po zprávách. Po nich si poslechněte AC/DC na Rádiu Beat.

Suzy Quattro na rádiu Beat a 48 Crash, to je ta, kterou máme aktuálně za sebou. Budeme pokračovat s Petrem Gabrielem, ale také pozvánkami, které přicházejí od božího rána. Hromada už jich přišla a nepochybuju o tom, že hromada jich ještě přijde. Třeba tahle ta od Zdeňka, to byla mailovka a je v ní napsáno: hoj býťáci, dnes v pátek 18. září od 18.30 poslední live koncert v Aqualoka v Českých Budějovicích. Bude i ženský rock, ale také underground v podání dvou legendárních kapel. Jejich začátky sahají až do 70. let minulého století. Vystoupí Troglodyt a taky Idiot Bastard Son. Přijďte včas, otevřeno je o 16. Děkuji, hezký víkend všem přeje Zdeněk. To je třeba jedna taková, kterou si můžeme dát. Nebo tadyhle zpráva z apky: hoj býťáci, jménem klubu vojenské historie Roto Chvalovice bych vás chtěl pozvat na prohlídku pěchotního srubu ME-S4 zvaného Zatáčka u Chvalovic nedaleko Znojma. Otevřeno bude každý víkend až do 18. října a to od rána do večera v neděli do 16 hodin, je napsáno. To je nehudební pozvánka, ale myslím, že pro mnohé velmi zajímavá. No a ještě do třetí nohy bychom mohli dát další jednu, co říkáte, býťáci. Tak sahnu tady náhodně mezi zprávy a přečtu tady tu od Tomáše. Zdarec, kapela Potulný hormon zve všechny na dnešní koncert, který se uskuteční v Brandýse nad Labem v hospůdce Saloon. Start je v 10 a vstup za kilo. Díky, Tomáš, vyřízeno, odškrtnuto. A vy, pokud jste v dosahu a zaujalo vás to, tak určitě býťáci vyražte.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Billy Idol a jeho White Wedding, ta je za námi, je půl čtvrté, za malou chvilku bude, za dvě minuty přijde tenhle ten čas. Dáme si Led Zeppelin, Mail Health, Beatles, ale já navážu na toho Billyho Idla, který tady zpíval o tom krásném dni ve spojitosti se svatbou. Tak nebudu vás úplně zvát na svatbu, ale myslím, že krásný den bychom si mohli vyrobit za týden společně všichni v Ostravě, pakliže se sejdeme na jednom místě. To místo už je předem určeno, je to Bikers Crown na adrese Friedlandská 3375/7, tedy ostravská pobočka Bikers Crown, kde postavíme mobilní studio, kam přivezeme dárky. I modrý Mauritius, tedy malou černou samolepku rádia Beat, kulatou 3D, určenou primárně na motorky, ale dá se to nalepit na auta, na baťohy, na čelo, kam budete chtít, tak i to můžete získat, pokud se příští týden zastavíte za námi v Ostravě. Platí, že mobilní studio vysílá od 12 do 14 hodin v pátek, takhle k obědu, ještě než vyrazíte někam na chaty a chalupy, ale taky platí, že chvilku to budeme stavět a chvilku to budeme bourat, takže kdo si chce něco vyzvednout, pokecat si a podobně, tak je samozřejmě do Bikers Crown zván i mimo ten dvouhodinový rozpil, protože nás tam potká i předtím, i potom, tak to berte jako takový tip. Připomínám ho, blíží se to kvapem, no a v pátek se společně uvidíme právě tam. Tam, co to najdete na Beatovém webu i s mapou, mrkněte se na www.radiobeat.cz.

věk, ze zoufalství snadný pomate se. Muchomůrky bílé,

Na Beatu Beatles, jejich birthday máme za sebou, můžeme pokračovat v tom, co možná taky někdo může přetavit jako oslavu narozenin, ale v každém případě každý je zván. Tady v SMS-kách na mě svítí tahle: ahoj Beatáci, chtěli bychom vás pozvat 19. takže zítra do Kolína a do baru Pod hodinama. Zahraje 6 kapel od blues až po metal, akce začíná už ve 13 hodin a mimo jiné tam mou kapely jako Kupra nebo Přísun povolen, tak to stojí v té SMS-ce, která dorazila v téhle to je velmi stručné. Teď je tady jedna velmi čerstvá, dokonce bych řekl před pár sekundami přišla a stojí v ní napsáno: hoj Beatáci, v Mosteckém Rokáči Vinohrady dnes vystoupí kytarista Petr Roškaňuk, kterého můžete znát třeba ze Žlutého psa, Framus Five, Marcia, z Otališe Virchte a tak, ale bude tam hrát se svojí kapelou Blackout na koncert za Mostecký hudební spolek. Je další jeden z typů zvaných páteční pozvánky tady u nás na Beatu. Stále je přijímám, pište SMSky na 720-001-222, maily na studio@radiobeat.cz a můžete psát i z aplikace, samozřejmě.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Konec legrace, budeme vážný, alespoň na malou chvilku pojďme se podívat, co aktuálně říkají dopravní mapy. Tak ta třeba, co se týká jižní spojky, tak ta říká v podstatě ajajajajajajaj. No, jedete-li po jižní spojce, tak počítejte, že už od křížení s ulicí 5. května, potažmo magistrálou, tak v podstatě nehybně postává ta jižní spojka až někam za Lanový most a v podstatě ke Štěrbohlům. Za prvý odpolední špička, za druhý nějaké ťukance za Spořilovem jsou tou příčinou toho, proč tady mi to svítí, řekl bych, takovou bordou barvou v dopravních mapách. Není to asi možná úplně pokyn k tomu, abyste to brali jinudy, protože ono okolí vypadá tak, jako by byl pátek odpoledne, ale pokud tu nebudete projíždět, tak jenom počítejte s tím, že hladký průjezd to v tuhle chvíli fakt nebude. Z druhé strany v opačném směru počítejte od magistrály, že postáváme a pomalu se posouváme na Barandovský most a do Břížskou za ním, protože tady je taky stále docela dost plno. Výjezd z Prahy na D1, to bývá taky téma v tuto dobu a můžeme si potvrdit, že už před Modletickým sjezdem někde za Čestlicemi začíná kolona a ta se vleče až na Šmejkalku, takže máte před sebou krásných takových nějakých 10 kilometrů, které musíte procukat. Příčinou je tady na Šmejkalce to dlouhodobé dopravní omezení. I dneska zpomaluje výjezd z Prahy na brněnskou dálnici. Jakmile ho minete, tak máte před sebou čistou cestu až někam k Ostrovačicům, protože tam to začne stát znovu, to už jsme před Brnem. Za prvé u Kivalky dopravní nehoda, ta způsobuje tadyhle ten červený kus, tady je stojící kolonu a stupeň dopravy číslo 5, za ní se to tak jako na chvilku zdá, že rozjede a pak to se zpomalí, protože kolona nehybná pokračuje od Popůvek dál na dálnici D2. Tak to platí i v dnešním odpoledni a k tomu třeba Dubí na Teplicku. Ruská ulice, nehoda dvou osobních aut, vyšetřování a překážení. Na Hradecké dálnici 8 km ve směru na Prahu, to znamená na úrovni Jeren, byste měli počítat taky s nějakým dopravním karambolem. Šumperku, Jesenická ulice, tady se vyšetřuje. Na Cínovecké směrem centrum v Praze nebo na Praze 8 nehoda dvou osobních aut. Na D5 je nějaký ťukanec na 143. ve směru na Plzeň. Tam počítejte, že vás to zpomalí v průjezdu. Jsme tím pádem u Rozvadova, když to odečtete od těch kilometrů. 57. město Albrechtice na Bruntálsku, i tady je dopravní nehoda a jedna čerstvá je taky na 356. na příjezdu do obce Luže od Chrudimi, i tady počítejte se zpožděním. Všem šťastnou cestu, býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně polojasno. Ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů. Ty noční ale klesnou na 7, v údolích až na 5. Pršet by nemělo.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 6 nováčků. Je mezi nimi i účastník nedávného světového šampionátu Hugo Sochůrek. Chybí naopak opora mužstva Lukáš Ambros, který dostal premiérovou pozvánku do národního A týmu. Bílek na tiskovce ujistil, že pro závěrečná tři kola je jednoznačným cílem aspoň druhé místo a postup do baráže. Americký velvyslanec při NATO Whitaker dnes zkritizoval postoj České republiky k obraně politice. Podle něho je zklamáním, že Česká republika neučinila větší pokrok při plnění obranných závazků z Hágu a ve výdajích na obranu se nachází na chvostu aliance. Zdůraznil, že všechny členské země aliance na summitu v Hágu přijali závazek vydávat 5% HDP na obranu. Do mateřské školy v Dubňanech na Hodonínsku, kde minulý týden děti zbyly svého čtyřletého spolužáka, míří kontroloři z České školní inspekce. Podle videozáznamu ho děti kopali, šlapali po něm a při útoku se střídali. Otec chlapce řekl, že jeho syn jako čtyřměsíční dítě prodělal operaci hlavy kvůli srostlé fontanele. Kvůli tomu jezdí každého půl roku na kontroly do nemocnice. Ve škole v Římě dnes 13-letý žák napadl nožem učitelku a svůj čin se pokusil živě vysílat přes internet. Útok zastavil jeho spolužák. Učitelka byla se zraněními převezena do nemocnice. V ohrožení života není. Školák nejdřív použil pepřový sprej a pak na učitelku literatury zaútočil nožem. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
2: Classic rock.

Tohle je Rolling Stones. A další maily mezi tím přišly. Třeba tenhle ten, ve kterém je napsáno: zdravíme posluchače Rádia Beat, zveme vás dnes večer do brněnského klubu Rusty Nail na Veveří 57. Od 8 zahraje 80s band s rockovými hity 80. kapela Rusty Nail s bluesrockovou klasikou. Těšíme se na vás. Pohodový klidný víkend přeje Jirka z klubu Rusty Nail. Tak to je jedna pozvánka. Já si ji tady jenom takhle odkliknu, že jsem ji přečet. Další zvu býťáky na punkový večírek v sobotu do klubu Čistá radost v Čisté u Rakovníka. Zahrají kapely Bez pecek a Nízká úroveň. Začínáme v 19.30. Vstupné dobrovolné je zpráva od vlády. To bychom měli 80kový rok punk, no a mohli bychom to doplnit nějakým metalem. Tady třeba hojbíťáci, zveme vás na zítřejší akci Dead Metal Onslaught do klubu Loděnice v Benátkách nad Jízerou. Zahrají Popis It Grinder, Vojtila, Six Feet Under Tribute. Začátek je v 8, vstup 3 kila, tak přijďte na metal, píše Jarda.

Ale Kingsley, Waterloo Sunset, kontrolu tady spolu s vámi dopravní situaci, krom tady toho špuntu před Brnem a toho špuntu před Prahou na D1, se nám začal takhle při odpoledni tvořit ještě jeden, taky takový takřka pravidelný, ale dneska o to hustší špunt, který souvisí s Ťukancem, který se stal nahoře poblíž té odbočky z D8 na Letňany. Díky tomu ta D8 postává už od Plenských Břežan a to tady poměrně nehybně. Počítejte i s tímto místem, které nám přibylo. Pokud by se to změnilo, tak si pochopitelně

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Dergende Demonels, jejich Leila, ta je za námi, je 16.52. Ještě jednu píseň si myslím, že vám můžu slíbit, že pustíme do beatového eteru, než se to celé překulí v celou. Poslední, předposlední zprávy Pepi Lápuse a další muziku, ale ještě předtím, jak dobře víte, tak tomu bude předcházet doprava. Proto o tom mluvím, pokud máte k dopravě právě teď nějaké čerstvé postřehy, no tak teď je ta správná chvíle se o ně podělit s ostatními býťáky. Čekám na čísle 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No ano, jak jsem říkal, pojďme se podívat na aktuální dopravu, ještě než sem vleze Pepik a povídám, co nového ve světě. Hlásíte se mi pořád z těch stejných míst, takže si můžeme zopakovat, že příjezd do Prahy po D8 od Zdib nebo možná od Panenských Břežan, Klíčan, tam odtud postává, tak jako podsukává a plní se. To je stále platná informace. Stejně tak D5 od Rudné na Pokruch a na Ořech, tam stojíme. Stejně tak úsek Průhonice, Modletice, Popovice, Mirošovice. Zkrátka výjezd po D1 směrem sem. Šmejkelka to zacpala díky tomu dopravnímu omezení. Někde na úrovni je Všechrom. Jak počítejte ještě navíc s Čukancem, který úplně nezrychlí ten průjezd. Tady pokud vyrážíte z Prahy směrem na východ, tak si prostě musíte procukat tuhle frontu. Procukává se i před Brnem, Otostrovačic, vázne provoz přes Kývelku Popůvky až D2. To stále platí a stále to tak úplně při tom pátečním odpoledni nezřídlo. Co my hlásíte dál, jsou České Budějovice a tady je Budivojova ulice. Tam máme čerstvou dopravní nehodu a vyšetřuje se Český Krumlov Objížďková neboli silnice 2. třídy číslo 157. Tady už je snad vyšetřeno a sepsáno, probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Počítejte, že ještě chvilku ten provoz tam bude zkrátka regulován a omezen. Jedete-li z Loun na Vršovice, vyhýbáte se dopravní nehodě, vyšetřuje se také v Brně, v Heršpické, to je další jedna čerstvá zpráva. Další jedna pak ze Šumperka, z 11. potažmo v Šumperku Jesenické ulice, tam, kde je část obce Bělidlo, tak je i dopravní nehoda. Někde 3 aut na úrovni čerpačky MOL, počítejte tady s tím, že i tady budete muset zpomalit. Zpomalte a hlavně jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů, ty noční ale klesnou na 7, v údolích až na 5. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Filip Salač vyhrál dnešní trénink třídy Moto2 před motocyklovou velkou cenou Rakouska. Ve Špilbergu český jezdec časem 1.32.402 vytvořil nový traťový rekord a předčil druhého Španěla Ivana Ortolu o 7,90 tisícin sekundy. Salač v Rakousku startuje jako osmý muž pořadí mistrovství světa. Desítky hasičů dnes odpoledne zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Na místo míří i chemická laboratoř sledování ovzduší, sdělila to mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová-Flígrová. Nikdo není zraněný. Požár vznikl před 16. hodinou. Vedení ministerstva životního prostředí se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí na Šumavě kvůli kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda, informovala o tom mluvčí úřadu Jana Šilerová. Sanaci dotčené zeminy bude provádět armáda. Schůzka by se měla uskutečnit v odpoledních hodinách. Přesný čas ani místo Šilerová neuvedla. Francii v posledních týdnech hrozil ruský hybridní útok. Dnes to oznámil francouzský prezident Macron a nařídil posílit ochranu klíčové infrastruktury a obranného průmyslu. Povaha ruské agresivity se podle něj změnila a hrozba hybridních útoků se zvyšuje. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Janis Joplin na rádiu BT, Cosmic Blues, ta je právě teď za námi. Je 17 hodin, 13 minut, Standard Baš přeje příjemné odpoledne, pozdní páteční, v den, kdy svátek slaví Krištof. Vidíte, to jsem ještě dneska přes všechny ty pozvánky ani neříkal, že Krištof je dnešním oslavencem a pokud náhodou nejste Krištof, no tak můžete slavit něco úplně jiného, což může být třeba Mezinárodní den cheeseburgerů nebo taky Mezinárodní den čtení knihy, ale pozor, e-knihy, jo, papír dneska odkládáme, dneska zíráme do displeju, to patří k tomu dnešnímu dni, tedy k datu 18. září, to je třeba jedna z věcí, nebo Mezinárodní den sledování kvality vod je taky 18. září. Můžete oslavit něco, co bychom do češtiny přeložili asi jako rýžový nákyp, tak tomu teda v Americe a v Kanadě neříkají, ale něco tak na ten způsob to jako bude, oni to tam mají jako desert, což u nás ve finále taky, tak rýžový nákyp si můžete dát, ten jsem podle mě neměl od školky. To je další věc, kterou můžete oslavovat. Ostružiny mají dneska svůj mezinárodní den a ještě by se něco našlo. Třeba fialový podprdy, jo, to je speciálně teda pro bítěčky zpráva, že pokud by dneska chtěli oslavovat podprsenkou, tak ale musí být fialová, ani modrá, ani červená musí být fialová. To všechno se váže k 18. září, aby nám to nezapadlo.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Stejně skvěle by to dohráli, chystá se takový výcud z dnešních menšinových sportů Petra Šimáčka a k tomu jeden takový výcud dopravních informací, které i v pozdním pátečním odpoledni tak nějak přicházejí, i když bych si uměl představit, že už budu říkat, že pátek odpoledne všichni jsou doma nebo na chatě a na silnicích je klid. No tak v Jablonci nad Nisou jsou třeba ve Větrné, je poměrně živo a rušno, tam se vyšetřuje čerstvá dopravní nehoda. S tím počítejte, ještě nějakou chvilku to prý potrvá. Na desítce na příjezdu do Kořenova od Jablonce nad Nisou, tam to vypadá velmi podobně, vyšetřuje se dopravní nehoda. Další jednu byste našli na silnici 390 u Tosova, to jsme kousek od Žáru nad Sázavou. Taky Havířov národní třída, tam máme hlášenou čerstvou dopravní nehodu dvou osobních aut Blovice. To jsme kousek od Plzně, část obce na Plzeňské ulice Kamenického, neboli komunikace 3. třídy číslo 1777, další jedna čerstvá dopravní nehoda. No a hlásíte se taky z D1, nájezd exitu 12 směr na Prahu, tak tady prý je další jedna dopravní nehoda, která komplikuje průjezd. Je to samozřejmě podle 12. kilometru sjezd Modletice. I tady tedy počítejte s tím, že nejenom z Prahy pryč, ale i do Prahy se nám to tady v tomhletom místě může tak trošku přicukávat. Když se podívám do dopravní mapy, tak abych uklidnil emoce, můžu říct, že v tomto směru, tedy na Prahu, tam žádné extra velké komplikace nevidím. Ale ve směru na Brno platí, že od Modletic přes Popovice až dolů k Trojce Benešovské a vlastně až kousek za ní, tak to v podstatě svítí celé tmavě červeně, protože tady je velmi hustá a velmi pomalu se pohybující kolona.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: menšinové sporty na rádiu Beat.
1: Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy ve skupině čtvrtí. O pořadí rozhodla výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmifinále Češi nastoupí proti Belgii. Cyklista Matias Vacek bude mít od příští sezony ve stáji Lidl Trek nového týmového kolegu Felixe Galla. 28-letý Rakušan letos skončil třetí na Giro i Vuelte. Zítra se u Staré Boleslavy poběží Zátopkova desítka, závod na trati, kde Emil Zátopek trénoval. Běžci si mohou vybrat 10-kilometrovou trať nebo štafetu dvojic na 2 5-kilometrových okruzích. Akce startuje v 10.30, dětské běhy jsou na programu od 12.30. Naši nejlepší motokrosaři míří do Opatova nedaleko Svitav, více Petr Kovář.
2: Slovenský jezdec v barvách českého týmu Orion Litomyšl Pavel Repčák má letos výbornou formu. Po získání titulu na Slovensku má šanci přidat další, a to český v hlavní třídě MX1. S výraznou bodovou ztrátou je totiž za Repčákem Martin Krč z HT Group Racing a třetí potom s další ztrátou Vašek Kovář. V klase MX2 vede o jeden bod Petr Radouský před Tomášem Pikartem, takže souboj o prvenství je hodně vyrovnaný. Ve veteránech má blízko k dalšímu triumfu Petr Bartoš a v juniorských 85-kách vede nově Dominik Hasoň. Předposlední republikový závod začíná v Opatově v neděli ve 13 hodin. Dopoledne jsou na pořadu tréninkové jízdy.
1: V Chýnově u Tábora se zítra pojede 34. ročník závodu motocyklů do strmého vrchu. Jde o nejdéle pořádanou akci svého druhu v Česku. Zítra pokračuje ve Svitavách seriál Mistrovství republiky ve flatreku. K vidění bude kompletní česká špička, včetně hostů z motokrosu a cizinců. Start závodu je ve 14 hodin. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech. Radio Beat.

přestože jsem o víkendu v tomto týdnu zachytil nějaké ty fotky, videa a poznámky z toho, že Vysací zámek aktuálně tráví svůj čas na soustředění. Bůh ví, proč se tomu vždycky říkalo soustředění. Zkrátka, že páni jsou spolu, mají takový v podstatě letní tábor, ze kterého vzniká nějaká nová muzika, na kterou se můžeme těšit. Tak ale se soustředění tu a tam tak jako vykouknou a vyrazí si někam zahrát. Pokud byste chtěli vidět Vysáče naživo o tomto víkendu, šance by to byla zítra 19. září Ogarfest Kunčice pod Ondřejníkem, tam budou hrát Vysáči. Třeba je tam chytnete a vyspovídáte, jak to šlo na tom daném soustředění, co už třeba prozradí či neprozradí v rámci toho, co tam dělali a jak to bude znít. Je to jedna z pozvánek. Další bych to měl tuhle, ahoj moje milé rádio. Chtěla bych všechny pozvat do pivovaru Mazák v Dolních Bojanovicích na Hodonínsku, kde se zítra uskuteční mazácký košt. Od 18 hodin hraje kapela Easy Line, která potěší býťácké srdce díky Helena, to je další jedna zpráva, která přišla v pátek v rámci pozvánek. A do třetí nohy si pojďme dát tuhle, zveme vás na bohemský večer do Brna, do Lumos, kafé, bar, divadlo je tady napsáno, na dvojkoncert kapel. A tohle to je teda opravdu jazykola. Kiki, Bobola, Pokep, tak to je ta jedna kapela, a Pluto, to se vyslovuje podstatně snáze, to je ta druhá. Dneska večer 18. od 19.20.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vidáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, Vidáci, zpátky podívat na silnice. Pojďme si zopakovat, že ti, co prchají z Prahy na Brno, mají smůlu, nevím, jestli smůlu, ale mají před sebou obvyklou věc, zdržení hned na startu cesty. Úsek Modletice, Mirošovice, ten svítí červeně, dobře, možná to u těch Podletic tak trošku podle dopravní mapy povolilo, ale v podstatě, jakmile vyjedete na kopec Velkopopovický, tak dolů už se posouváte jenom krok sun krok, tak to platí stále. Lepší možná o něco je ten příjezd po D5, který už nestojí od Loděnice, stojí v úzovkách jenom od Rudné, o to hustěji však na Ořech, tradiční situace se opakuje i tady. Zkrátilo se to na D8, takže stojíme od Ďáblic směrem dolů na Hloubětín, už ne od Odolena vody, už ne od Panenských Břežan, už jenom v podstatě od toho sjezdu směrem na Prahu od D8, s tím počítejte, a před Brnem se to taky trošku zkrátilo, řekněme, že od Popůvek je hlášen poměrně hustý provoz, se kterým byste měli počítat. Tak to je další jedna taková. Zlín, ulice zvaná Nábřeží, tam je čerstvý ťukanec dvou osobních aut. Jablonec na ně jsou Větrná, to už jsme si asi říkali, ale stále to platí, stále probíhá vyšetřování, tak to je další jedno takové místo. No a jedete-li od Strakonic směrem na Čejetice, tak jste na trojce s číslem 1407. Tady došlo k dopravní nehodě, nevím čeho, ale není to podstatné, vím jenom, že to je se zraněním. Na místě tady budou všechny složky IZS a průjezd bude omezen víc než velmi, počítejte i s tím.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů, ty noční ale klesnou na 7, v údolích až na 5. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová bude po návratu do České ligy hrát za brněnské Žabiny jen do konce roku. Pak se zapojí do připravované globální soutěže s názvem Project B. Vedení nové lukrativní ligy na sociálních sítích oznámilo dohodu s českou hráčkou. Zemědělství letos podle odhadu agrární komory přijde na tržbách minimálně o 25 miliard 600 milionů korun. Původně odhadovala ztráty na 20 miliard. Komora to uvedla v tiskové zprávě. Škody jsou podle ní způsobené hlavně suchem. Může za ně ale i válka na Blízkém východě, která zvedá ceny pohonných hmot a hnojiv. Problémem jsou i nízké výkupní ceny. Na pražském Císařském ostrově začne v říjnu rekonstrukce takzvané staré vodní linky ústřední čistiny odpadních vod. Řekli to zástupci hlavního města a jeho pražské vodohospodářské společnosti, která má modernizaci na starosti. Práce potrvají do roku 2030. PVS už v minulosti postavila novou vodní linku. Ta v době modernizace té staré zajistí čištění všech odpadních vod, které čistina zpracovává. Alečský ledovec ve Švýcarsku přišel během letošního léta v centrální části o skoro 6-metrovou vrstvu ledu. Velké úbytky se tam v posledních letech opakují a podobný vývoj postihuje ledovce napříč zemí. Od začátku století se jejich celkový objem zmenšil přibližně o 2/5. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

Já jsem ani vlastně nestihl na to upozornit, že to přijde, ale vy dobře víte, že jestli něco je pravidelně zakotveno ve vysílání Rádia B, tak krom těch dalších jiných věcí je to právě výlet do 60. po 6. zvaný Six O'Clock Rock, který nutně hned potom Pepkovi musel zkrátka přijít. Dali jsme si Shocking Blue, to se už počítalo do 60. let a jejich slavná Venus, potom jsme si dali Hollies, You Ain't Heavy, He's My Brother, no a do třetí nohy budeme pokračovat dál něčím, co tenkrát bylo velmi úspěšné. Dneska na to leckdo zapomněl, proto to hrajem, aby se to připomnělo. Leckdo na to taky nezapomněl. Je to jedna z takových těch, řekněme, skočnějších záležitostí. Kdo říká, že u toho nezačne porupávat nožkou, tomu nevěřím, ten prostě kecá. Tohle to je Del Shannon a Runaway.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Lec, kdo říká, že ta pana má v názvu a v textu tahle té skladby kapely Van Halen je slangový výraz pro palivo a zároveň tomu tak jako napomáhá i ten zvuk motoru vysokootáčkového, který se ozývá v takové té mezihře, což jen tak pro zajímavost je třetí sériově vyráběné vozidlo značky Lamborghini, úplně konkrétně to bylo Lamborghini Miura S, která se vyráběla v roce 1966 až 73, celkem z fabriky vyjelo 766 kusů a pojmenováno to bylo po jednom plemenu italských bíků, právě po plemenu Miura, a leckdo to auto označuje skutečně jako takové nejhezčí z těch klasických supersportů, ačkoliv vlastně podle dnešního měřítka bychom měli říkat, že když se bavíme o supersportovních automobilech, tak právě ta Miura byla úplně první v historii, kterému se podle těch měřítek takhle mohlo říkat. Tak to je taková jenom technická odbočka od muziky, ale pro mě třeba docela zajímavá. To jsou Van Halen, kteří dohráli 6:30 tady na Beatu. Dáme si Beatoscope, Motorhead a taky Motor Doors. Radio Beat.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přichází popřát Petr Šimáček. Apple představil pro chytré hodinky Apple Watch funkci Audio Intelligence, která dokáže průběžně poslouchat okolní zvuky. Má pomáhat například nedoslýchavým nebo těm, kteří si chtějí připomenout předchozí rozhovory. Zároveň ale vyvolává vážné otázky ohledně soukromí. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Technologie Audio Intelligence poslouchá vše kolem. A hlavně to neustále vyhodnocuje. Když přeslechnete větu, funkce vám přehraje a přepíše posledních 15 vteřin. A z dlouhé schůzky vám AI rovnou vygeneruje přehledný stručný výtah. Apple tvrdí, že je to bezpečné. Všechno se zpracovává přímo na čipu hodinek a nikam do cloudu nic neodchází. Jenže je tu jedno ale. Hodinky pasivně odposlouchávají i přivádějí na text i hlasy lidí kolem. Aniž by o tom věděli. Je to režim takzvaného trvalého odposlechu prostředí. Pomocník je to sice geniální, ale v práci nebo u piva si teď budeme muset dát větší pozor na to, co a před kým říkáme.
0: Vítoskop.
1: Google přepracovává časovač v aplikaci Hodiny, nově nabídne rychlé předvolby 1, 5, 10, 15 minut a při více časovačích zobrazí 4 najednou ve dvou sloupcích. Aktualizaci se k uživatelům dostává postupně.
0: Vítoskop.
1: Škoda zlevnila modely v akční verzi Easy. Fabie začíná na 400 tisících korunách, Kamiq na 460 a Karoq na 680 tisíc korun. Součástí všech verzí je také metalický lak. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

Vy jste cesta na rádiu Beat a we're not gonna take it. To je to, co máme za sebou. Ještě 10 minut zbývá z odpoledního vysílání tady na Beatu. To mám pořád ještě na hrbu a na povel. Já můžu vám slíbit, že tam určitě vecpoju Rea Heap jako pozvánku na ty rozlučkové koncerty na konci října, které přijíždějí v rámci cyklu zvaného Beat Life. Taky tam dáme ještě Queeny a pak si půjdu po svých, protože pak už bude vysílání podvečerní a nad tím zas tak úplně kontrolu nemám, ale vím, že už se chystá. Už tady vidím v playlistu třeba Řemen, Kabát, Frantusa, Hulu, Odysseu, Jirku Schellinger, Trautenberg, Vanastovky nebo k tomu třeba zvláštní školu Nandej a další a další a další. Nevykecám vám je všechny. Zkrátka, kdo si rád tu a tam zaspívá česky, tak ten má podstatně větší šanci během pátečního večera zvaného Páteční flam. To už je v podstatě dáno a nachystáno. Tak pojďme ale nejprve na to, co jsem ještě slíbil a neodehrál.

Queen a Bicycle Race dohráli, je 18.58 a já mám hotovo, tedy myslím tím v tom seznamu písní, které jsem plánoval dneska odpoledne pustit tady na beatu. Víc už vám jich nenabídnu tady od sebe do odpoledne, ale jak jsem říkal před malou chvilkou, na podvečer jich je přichystáno víc než dost. A co na podvečer i na víkend? Víkend bude takový, řekl bych, částečně retrospektivní, protože věnujeme prostor vždycky první desce kapely a poslední desce kapely, vybereme z toho nějakou tu muziku a porovnáme si, jak se za ty roky, co ty desky vydávají, či vydávali, změnily. Některé budou mít ty desky poměrně blízko u sebe na ten vydání a některé zase poměrně daleko, já se na to velmi těším. Předávám tady kormidlo tady Danovi s Jirkou a Radkovi samozřejmě, protože ten bude nastoupen v sobotu večer v Rokové pípě. Přeju vám všem býťáci příjemný víkend a těším se na vás v jeho závěru v pořadu Hard and Heavy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 31. Duo Egon. Rok 2004. Čte Honza.

Duo Egon bylo pak tak moc hodný, že s naší kapelou spoustu let jezdilo po všech čertech. Sedělo s náma v dodávce i v šatně a se svojí sestavou vystupovalo pravidelně v polovině koncertu, kdy jsme my s Matějem odstoupili na kraj pódia a nechali je tam samotný. Ruku na srdce. Někdy se to povedlo víc, jindy míň. Sem tam drhlo synchro, nebo se někdo z dua nestihl oblíknout, taky se stalo, že zvukař zapomněl pustit hudbu, ale samozřejmě to nikdy nemělo vliv na bouřlivý ovace po každý odtančený sestavě, protože zpestření koncertu to každopádně bylo. A potom se ku podivu stalo, a proto o tom vlastně mluvíme, že si dua Egon všimla Česká televize a nabídla jim v pořadu Pomeranč svoje pravidelný taneční okýnko. To jako bez legrace. A kluci to vzali a pak jednou týdně křepčili na obrazovce před diváky z celé republiky a učili je svoje sestavy. Byl to vrchol jejich kariéry, po který na neurčito přerušili se smíchem svoje vystupování a i v tom Pomeranči se to samozřejmě bralo od režisérů jako fór. Jenže ne každý divák ho mohl pochopit a tak se nesporně našel alespoň jeden, co to zbaštil i s navijákem a opravdu s duem Egon doma před tou obrazovkou tančil. A dobře mu tak, když byl tak blbej.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Nintendo.
1: Radio Beat. Klasický rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

ještě do druhé nohy. Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.